Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fatse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň. Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou. Ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka, bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíka i...
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladí.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj samáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál,

0: Ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Počkejte, Rýžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rýžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, možná. Scénář. No. Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
4: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role. A bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
3: Komu tykala? Byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce. To znamená, že jste to zahrál skvěle.
4: Asi jo.
3: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
4: No je to nedávno, nedávno, a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. Mm-hmm. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
3: Ona je skutečná masérka?
4: Ano, ano, ano, ano.
3: No, no tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
4: Ano, velice mě těší.
3: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne, ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Děkujeme.
5: Já bych si přál pokračování.
3: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo, halo.
6: Halo, halo, dobrý den.
3: Dobrý.
6: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
4: Děkuji.
6: Pana Přeučila.
3: Dobrý den.
6: A volám na hlasování, jo?
3: Výborně, ano, jste tu správně.
6: Takže a to bych ti dal.
4: Ano.
6: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
4: Ano.
6: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
4: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
6: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
4: Jo, tak to mě těší.
6: Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
3: A děkujeme za připomenutí.
6: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
4: Tak no děkuji prosím, moc krát, děkuji.
3: Děkujeme Vlastíkovi.
6: Děkuju, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
6: A Ačku teda, jo?
3: Ano, máme zapsáno.
6: Děkuju, nashledanou.
3: Dobré odpoledne, další je kdo?
7: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila, manželky pana Přeučila.
4: Děkuji, také pozdravuji.
7: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
3: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
8: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
4: Děkuji, den, dobrý vám, den, ano.
3: Dobrý den.
8: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
4: Ano.
3: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
9: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Mějte se hezky.
3: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
4: Ano.
3: Dobře, i pejsek s tím souhlasí,
10: mějte
3: jak slyšíme.
10: Ano,
3: mějte se krásně.
10: Taky,
3: naschledanou.
4: Mějte se moc hezky.
3: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
4: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
11: Co ty do mě strkáš, ty? Já jsem jen pocit. Já jsem pocit, vy jste mě cítili jen pocit. Pardon, jen odejdu. Já jsem chtěla jen pocit. Vy jste neslíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
4: Ano.
11: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
4: Ano.
11: Tak. A panko,
4: my jsme se...
11: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechni, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, potom, potom, Aranko, potom, potom, potom.
11: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, panka.
12: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo? A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo? Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán, řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900. Poslání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa v Zemníkova, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si.
5: Na
1: děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Máme zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi, se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte.
3: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdounek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobré. Ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom, já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8. A oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom jí tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, pane, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musel vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovský her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia Humor mezera A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
3: Dobře. Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
6: No, Honzo, s rukami zdravím oba.
1: Ano?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
6: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
7: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
7: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
7: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
8: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3. Teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturg a naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No a já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda měnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: quem me lasca o braço.
1: Bylo 5 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj i letos podpoří senior pasy a rodinné pasy. Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se dnes po rekonstrukci otevře. Česká obchodní inspekce zjistila porušení předpisů u skoro z poloviny zastaváren a bazarů. Během dneška očekávejte převážně proměnlivou oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 19 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí.

0: u historického objektu?
1: Samozřejmě bylo důležité udělat statické zabezpečení objektu, protože jsme vyměňovali některé poškozené trámy, tak celý objekt je stažený a hlavně jsme se zabývali statikou. Potom důležité bylo tady napasovat novou pokladnu, ale museli jsme zkombinovat moderní architekturu s tou původní.
0: Foťství se slavnostně otevře veřejnosti dnes v 11 hodin. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut, celkem za necelých 50 tisíc korun. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodáří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmu přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
3: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte převážně proměnlivou oblačnost a během dne se objeví přeháňky a na některých místech i bouřky. Více přeháněk očekáváme během odpoledne a večer srážky ustanou. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni a vítr povane mírný severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez komplikací. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vítáme se do rána mokrého, předpověď se naplnila a snad se výrazné sucho alespoň trochu zmírní. To jsou první pocity a pohledy přes okno a vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku s datem 11. června. V kalendáři se dál orientujeme podle svátku Bruna a samozřejmě přidám i několik historických zastávek v našem pravidelném kalendáriu. Na dobrý start už posílám písničku Ready Kirken, teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku 11. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1805 se narodila Anna Chadimová, autorka tance polka. K novému tanci se nejdřív říkalo maďara nebo nimra, podle písně Strýček nimra koupil šimla, a právě na tu začala Anna provádět nezvyklé kroky. Byl u toho tehdy i učitel Josef Neruda, který si všechno zapsal do not a zrodila se polka. Před 122 lety se narodil skladatel, dramatik, zpěvák i režisér Emil František Burian. Za první republiky proslul svou geniální tvorbou. V roce 1941 byl zatčen a zbytek druhé světové války prožil v koncentračních táborech. Po válce byl fanatickým komunistou. 88. narozeniny dnes oslaví herec Petr Kostka. Proslavil se filmy Vyšší princip, Což takhle dáci špenát, Zítra vstanu a opařím se čajem, Pátek není svátek a tak dál. Jeho ženou je, jak známo, herečka Carmen Majerová a dcerou také herečka Tereza Kostková. Pokračujeme rokem 1949. Emil Zátopek v Ostravě poprvé překonal světový rekord. 10 kilometrů zaběhl za necelé půl hodiny. Celkem vytvořil 13 světových rekordů na kilometrových a 5 na mílových tratích. 11. června roku 1962 se ve Zlíně narodila Olga Charvátová-Křížová, díky které se Československo dočkalo první olympijské medaile ve sjezdovém lyžování. Olga Charvátová na zimních olympijských hrách v Sarajevu vybojovala bronz ve sjezdu. A ještě rok 1989 režisér Jan Svěrák získal tehdy studentského Oscara pro zahraniční film za snímek Ropáci. Fiktivní dokument o pátrání po tvorovi, libujícím se ve zničeném prostředí severních Čech, a byl plný humoru a ekologie. Mnozí lidé ho tenkrát nepochopili a vzpomínám si, že byli hluboce přesvědčeni o skutečné existenci těchto zvířátek, lapajících výfukové plyny s pocitem blaženosti.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rád připomenu i jedno hudební výročí, v těchto dnech je to přesně 40 let od vydání alba A Kind of Magic. Skupina Queen ho jako své 12. do světa poslala v červnu 86, titulním singlem byla pochopitelně písnička stejného názvu. It's a

0: 5 hodin, 19 minut v kalendáři čtvrtek, 11. června. Dobré ráno, přející Český rozhlas Zlín. Na počasí a jeho další vývoj se podíváme hned a krátkou předpověď otevřu číselně, jak jsme na tom aktuálně s teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Štítne nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radoštěm. 10 stupňů uvádí Staré Město, Zlín, Strání, Velké Karlovice a Horní Bečva. 9 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Valašská Sednice, Maruška Hostýnské vrchy, 8 stupňů Celsia. Převládat dnes bude proměnlivá oblačnost a během dne na mnoha místech se objeví přeháňky, na některých i bouřky. Více přeháněk očekáváme během odpoledne. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, k tomu povane mírný severozápadní až západní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. V přeháňkách a bouřkách přechodně, jak to bývá, vítr zesílí. Rozptylové podmínky, ty jsou dobré, odpoledne by měly být přechodně až velmi dobré a biozátěž stále mírná, pouze na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras Zlínského kraje. Rozdělí na ně téměř 20,5 milionu korun. Část dotací už schválila krajská rada. O dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Krajská mluvčí Soňa Ličková uvedla, že se chystají například cyklostezky mezi Zadveřicemi a Rakovou na Zlínsku nebo ve Vsetíně druhá etapa cyklostezky Rokitenka. Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště u výšiny svatého Metoděje. Odstavná plocha vznikla na začátku příjezdové komunikace z ulice Větrná, kde mohou návštěvníci nechat svůj automobil a k jediné národní kulturní památce na území města pokračovat pěšky. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. V našem regionu dnes očekávejte převážně proměnlivou oblačnost a během dne se objeví přehánky a na některých místech i bouřky. Více přeháněk očekáváme během odpoledne a večer srážky ustanou. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 16 až 19 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co znamená nález Mosazy v iluminacích vzácných středověkých rukopisů? I to se za chvíli dozvíte z reportáže z Olomoucké vědecké knihovny. Začal tam první kompletní výzkum vzácných rukopisů z 11. až 14. století v Česku. Podrobnosti doplníme za chvíli. Teď je půl šesté a tři minuty.

0: půl šesté a 9 minut. Do čtvrtku 11. června vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín přáním dobrého rána. Ty nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny v těchto dnech zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Všechno šetrně, bez rizika jejich poškození. Jde o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 lunové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak
2: ano,
1: uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Tulpíková.
4: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů. K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé, nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:45. Někteří meteorologové říkají, že zažijeme aprílové počasí v červnu. Jak to myslí a co nám předpovídají, se dozvíme hned po přehledu ranních teplot. Na úvod nabídnu čísla měřících stanic.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Vizovicích, dál také v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Štítné nad Láří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 10 stupňů vidím ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Strání, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 9 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Valašská Sednice, Maruška Hostýnské Vrchy. 8 stupňů Celsia. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost a během dne na mnoha místech by se mohly objevit přehánky. Je to pravděpodobné, na některých místech i bouřky. Více přehánek očekáváme během odpoledne. Večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně vítr zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, odpoledne by mohly být přechodně podle předpovědi až velmi dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes máme 11. června a připomínám, po 13. hodině opět vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíme se například, že jako režisérka natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou si poslechněte dnes po 13. hodině.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po více než 120 letech se mění datum, kdy se připomíná výročí úmrtí Františka Bartoše. Sokolovnu ve Valašském Meziříčí čeká oprava velkého sálu. Z Prahy odstartuje další ročník závodu 1000 mil československých. Dnes očekávejte převážně proměnlivou oblačnost s deštěm a nejvyšší teploty budou kolem 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výročí úmrtí významného pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše si letos připomeneme v jiný den, než bylo více než 100 let zvykem. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně při studiu archivních dokumentů zjistila, že nezemřel 11. června 1906, jak dosud uváděly knihy, encyklopedie i internetové zdroje, ale až o den později. Pokračuje mluvčí knihovny Klára Kmošková.
2: Rozhodujícím dokladem, který jsme si vyžádali pro ověření ze státního okresního archivu Zlín, je list o prohlídce mrtvého sepsaný tehdejším městským lékařem doktorem Gerbecem. Na jeho základě byl následně proveden zápis do matriky zemřelých. Oba dokumenty uvádějí, že František Bartoš zemřel 12. června 1906 ve 2 hodiny ráno.
0: Nově zjištěné datum se promítne také do digitálních databází a biografických záznamů. Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny.

0: kudy vede trasa prvního soutěžního vozu, přibližuje ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
1: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy. Sport.
0: Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v šance lize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
2: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací. Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte převážně proměnlivou oblačnost a během dne se objeví přehánky a na některých místech také bouřky. Více přehánek očekávejme během odpoledne a večer srážky ustanou. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni a vítr povane mírný severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Svatým Štěpánem a Brumovem Bylnicí na Zlínsku máme hlášenou srážku osobního auta se zvěří. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak nám říká pranostika z kalendáře církevního, prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. O touto pozitivní vyhlídkou vás, milí posluchači, vítám do nového dne. Máme čtvrtek, 11. června, oslaví svátek Bruno a za chvíli doplním i historické souvislosti v našem pravidelném kalendáriu. Dobré ráno a pohodu na startu přeje Petr Uhřík. Teď je 6 hodin 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku 11. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1805 se narodila Anna Chadimová, autorka tance polka. Novému tanci se nejdřív říkalo Maďara nebo Nímra, podle písně Strýček Nímra koupil Šimla. Právě na tu začala Anna provádět nezvyklé kroky. Byl u toho tehdy i učitel Josef Neruda, který si všechno zapsal do not a zrodila se polka. Před 122 lety se narodil skladatel, dramatik, zpěvák i režisér Emil František Burian. Za první republiky proslul svou geniální tvorbou. V roce 1941 byl zatčen a zbytek druhé světové války prožil v koncentračních táborech. Po válce byl prý fanatickým komunistou. 88. narozeniny dnes oslaví herec Petr Kostka. Proslavil se filmy Vyšší princip, Což takhle dáci špenát, Zítra vstanu a opařím se čajem, Pátek není svátek a dalšími. Jeho ženou je herečka Carmen Majerová a dcerou také herečka Tereza Kostková. Pokračujeme rokem 1949. Emil Zátopek v Ostravě poprvé překonal světový rekord. 10 kilometrů zaběhl za necelé půl hodiny. Celkem vytvořil 13 světových rekordů na kilometrových a 5 na mílových tratích. 11. června roku 1962 se ve Zlíně narodila Olga Charvátová-Křížová, díky které se Československo dočkalo první olympijské medaile ve sjezdovém lyžování. Olga Charvátová na zimních olympijských hrách v Sarajevu vybojovala bronz ve sjezdu. K narození nám gratulujeme. A ještě rok 1989 režisér Jan Svěrák získal studentského Oscara pro zahraniční film Za snímek ropáci. Fiktivní dokument o pátrání po tvorovi, libujícím si ve zničeném prostředí severních Čech, byl plný humoru a ekologie. No, mnozí ho tenkrát nepochopili, vzpomínám si, že byli hluboce lidé někteří přesvědčení o skutečné existenci těchto zvířátek, lapajících výfukové plyny s pocitem blaženosti. Tolik z kalendária, dál už se podíváme do aktuálního regionu. V Jasené na Zlínsku dnes v 11 hodin po rekonstrukci slavnostně otevřou Mikuláštíkovo fojtství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici, vypravíme se tam už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kanadská Shania Twain. Tady pán Bůh opravdu nešetřil a kromě krásy nadělil i úžasný hlas. Někdy se jí říká královna country popu.

0: Za necelé 2 minuty bude 6:45, před námi je, připomínám, čtvrtek 11. června. Český rozhlas Zlín přeje samozřejmě dobré ráno. A jdeme dál po regionu. Roubené Mikuláštíkovo fojství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevírá návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Rožnovské valašské muzeum v přírodě opravit a zajistilo statiku i technické zázemí. Uvnitř teď návštěvníky čekají nové expozice o životě fojtů, portáších i zbojnicích.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, porcelánový nábytek, historické fotografie. Jsou tu také 4 postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně 3 fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
3: Obrovské. Já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
1: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
3: Tady vždycky se dávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad fojta.
3: Ano, tady byl úřad fojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
3: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíkova fojtství, které se dnes po rekonstrukci znovu otevírá v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, podrobně se podíváme na další dny. Proto volám do Brna, kde má pro nás aktuální předpověď připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak vypadá to dnešní? Co nám řeknete k momentální situaci ve Zlínském kraji?
1: Tak převládá nám aktuálně velká oblačnost, na severu kraje ještě doznívající srážky. Teploty se nám nejčastěji pohybují od 11 do 9 stupňů a vítr ten nám vane mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: Podívejme se na dnešek v dalším vývoji, co nás čeká na obloze a v maximálních teplotách.
1: Tak převládat bude spíše taková proměnlivá oblačnost. Během dne se nám na řadě míst vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Na večer by měly ty začít srážky většinou ustávat i ubývat oblačností. Výjimkou bude teda ta severní část kraje, kde ještě po většinu noci může být ta oblačnost zvětšená a hlavně teda v oblasti Vsetínska se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů. Na Vsetínsku trošinku chladněji, tam místy jenom kolem 16 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám ale přechodně zesílí a na večer už by potom měl začít slábnout.
0: A když si ještě doplníme dnešní biozátěž?
1: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Dál se podíváme na pátek, jak bude vrcholit pracovní týden, kam se v počasí posuneme.
1: Tak jinak kromě toho teda Vsetínska a té severní části kraje, tam může být ta zvětšená oblačnost a ty ojedinělé přehánky, jinak během noci a rána očekáváme malou oblačnost, lokálně se nám mohou vytvářet a vyskytovat mlhy, ty nejnižší teploty od 8 do 5 stupňů a ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů, zase Vsetínsko trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 16 stupňů. Ráno si ještě užijeme sluníčka a dopoledne taky. Potom během odpoledne nám začne od západu té oblačnosti přibývat, nejčastěji na oblačno až zataženo. Lokálně se nám tam mohou vyskytnout přehánky nebo déšť. Ale vypadá to, že hlavně by se to mělo týkat té západní části kraje a na Vsetínsku. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý. Během dne potom už bude mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: Dál si ještě řekněme, alespoň krátce, o víkendu. Jaké jsou vyhlídky na oba volné dny, sobotu a neděli? Naznačte, prosím.
1: Tak stále to vypadá, že by to mohlo být takové ve znamení hodně proměnlivé oblačnosti. V sobotu vypadá, že by těch přeháněk nebo deště mohlo být o malinko více než v neděli. Ty teploty nejnižší, nejčastěji kolem 10 stupňů a ty nejvyšší zase kolem 20 stupňů.
0: A na závěr trochu číselné historie. Když se podíváte, Andreo, do archivních záznamů, jaké rekordní teploty se týkají 11. června ve Zlínském kraji?
1: Ta nejnižší hodnota je z roku 1976 a to 1,7 stupně Celsia. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum máme z roku 1935. Které jsme naměřili na stanici Zdonky a bylo to 34,3 stupně Celsia.
0: Toliko počasí, o podrobnou předpověď se postarala tentokrát meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Teď už si jenom upřesníme čas, za 6:45 a to znamená, že Lukáš právě teď pracuje na nových zprávách, které uvede přesně o půl. Já do té doby ještě využiju času hudebně a pouštím domácí fleret. Čistý jak vizovice.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dočasná dopravní omezení se dotknou v pátek a sobotu areálu Štěrkoviště v Otrokovicích a jeho okolí. Důvodem je konání 7. ročníku hudebního festivalu Lážo Plážo. Kromě dopravních omezení ale přinese i posílené spoje městské hromadné dopravy. Horní Bečva na Vsetínsku chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta jasné. Dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády a s jejich šéfovou Tinde Barcou. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svojí agendou na ministerstvo práce. Barta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí. Obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády proto zůstávají ve stávkové pohotovosti. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Iránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na iránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila na Gahurově ulici ve Zlíně. Dále nabourala dodávka do dopravního značení na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v úseku u ulice Bratří Jaroňků. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Informace pro motoristy jenom doplním větou, která se naopak týká chodců. V roce 1888 byl v Praze založen klub českých turistů, předsedou se stal Vojtěch Náprstek. Malý přídavek, gratu 11. června a na dobré ráno už posílám písničku Jaroslava Vykrenta. Je 6:30.
3: Ty moje lásko pobledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc. Jenže se ti to bojím rovnou říct,

0: Za 5 minut 6:45, přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Dnes je čtvrtek 11. června. 120 let si připomínáme výročí smrti Františka Bartoše. Tento rok ale tomu bude trochu jinak, o den později. Proč, uslyšíte od reportérky Michály Kočendové 20 minut po 7. hodině. Lednové živé natáčení pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka v Uherském Hradišti patřilo k večerům, na které se jenom tak nezapomíná. Velkou měrou se o to postaral host, jehož vystoupení mělo ve Slováckém divadle obrovský úspěch a diváci tleskali ve stoje. Pokud jste u toho nebyli, celý záznam si můžete poslechnout na našich internetových stránkách. A jak na to vzpomíná on sám, to se dozvíme v dopoledním vysílání. Hostem Jarky Barboříkové bude zpěvák Ondřej Ruml a rozhovor začne krátce po 11. hodině. Já už za chvíli přidám počasí, krátkou aktuální předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 a to už se dostáváme k aktuální předpovědi meteorologů, kterou uvedu ranními teplotami. Nejdřív se tedy podíváme do regionu číselně.
1: Počasí.
0: Zlínský kraj se momentálně pohybuje mezi 8 a 11 stupni. Převládat má proměnlivá oblačnost a během dne na řadě míst se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na Vsetínsku místy kolem 16 stupňů. K tomu povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. V bouřkách ten vítr, jak to bývá, přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, odpoledne by měly být přechodně až velmi dobré, aby zátěž neměná, zatím stále na jedničce, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, žena, která čelila pronásledování od nacistického i od komunistického režimu. Její život připomeneme už za malou chvíli.
2: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik Petr Blažek. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co její bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
1: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
2: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
1: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
2: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
1: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
2: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
1: Neměla jsem to nikdy za zlé. Já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
2: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
1: Já jsem vždycky věřila v to, že do této země se znovu vrátí demokracie a svoboda, tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
2: Dodává Zdena Mašínová. Lucie Korcová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se znovu otevírá návštěvníkům. Ekologický festival Týká se to také tebe nabídne besedy, výstavy i filmové projekce. Česká obchodní inspekce zjistila porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Dnes bude převážně proměnlivá oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rožnovské muzeum v přírodě dnes otevírá zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku. Objekt z poloviny 18. století nabízí novou expozici o životě fojtů, kteří byli zástupci správní a soudní moci v obcích. Jde o první památku, kterou muzeum opravilo mimo rožnovský areál, říká jeho ředitel Jindřich Ondruš.
5: Expozice, která se tady nachází, je složená z předmětů, které byly tady, které jsme odvezli do našich depozitářů, ošetřili a znova přivezli sem a doplnili jsme je předměty, které se nacházely v našich depozitářích a tyto jsme samozřejmě vybrali vhodné pro tuto expozici.
3: V Uherském Hradišti dnes začíná festival ekologie a ochrany přírody Týká se to také tebe. Akce se už téměř půl století zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí. Čtyřdenní program nabídne besedy, výstavy i filmové projekce. Pokračuje ředitelka festivalu Anna Stránská.
6: Festival Týká se to také tebe, který letos má už 48. ročník. Se letos pokoušíme vrátit ke kořenům tím, že má jít o nějakou platformu setkání, debat, diskuzí. V minulých letech to byla primárně fotografická soutěž, kterou jsme proměnili v otevřenou tvůrčí audiovizuální výzvu, takže zachováme i ten umělecký rozměr.
3: Vstupné na festivalový program je dobrovolné. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokusů.

0: země.
1: Mexiko sobě nejfotbalovější z pořadatelských zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílií i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude na území našeho regionu převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor u prodejny Lidl na Gahurově ulici ve Zlíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Za chvíli už nabídnu další lekci v moravském nářečí. Doufám, že se, milí posluchači, zabavíme, možná i poučíme, když otevřeme naši pravidelnou soutěž. A ještě před samotným slovním rébusem jenom prozradím, cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda s názvem Milá paniko, jdi už do háje. Návod, jak zvládat psychicky náročné situace, zbavit se paniky hned a pak už navždy. Na to bych navázal i hudebně. Standa Hložek s Petrem Kotwaldem jsou v pohodě. Tu přeje na startu nového dne taky Petr Uhřík. Máme 7 hodin, 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Pohodu na startu nového dne přeje taky Petr Uhřík za Český rozhlas Zlín. 7 hodin 9 minut, čtvrtek 11. června před námi. Oni tentokrát nesmí chybět v našem vysílání soutěž Jak se u nás mluví. A samozřejmě i dnes mám pro případného výherce nachystanou hezkou cenu. Zajímavou knihu vydavatelství Kazda s názvem Milá paniko, jdi už do háje. Kdo chce, může právě teď reagovat přes telefon.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Ke každému pracovnímu ránu v našem vysílání patří soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešek zůstaneme ve Zlíně, výraz jehož význam budeme hádat si připravil pan Marek. A já už jsem zvědavý, kdo se hlásí na telefonu. Dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Tak pan Zdeněk na telefonu. Jak často sledujete naši soutěž?
2: No, přiznám se, že pravidelně. Jednou za čas se mi stane, že neposlouchám, ale to je tak dvakrát do měsíce.
0: Opravdu? Takže vy jste pravidelným sledovatelem, posluchačem a většinou znáte správnou odpověď?
2: No, tak ta úspěšnost už není tak veliká.
0: Tak já vám držím palce, aby to dneska bylo právě naopak. Já bych odpověď na tuto otázku znal a uvidíme, jak si s ní poradíte vy. Takže pokud jste připraven, jdeme do toho.
2: Ano, můžeme.
0: Tak, pouštím.
3: Co moje maminka myslela slovem čibály?
0: Čibály. Co jsou to čibály?
2: Čibály.
0: Čibály.
2: To zní... Čibály, to zní jak nějaké boty nebo nohy nebo něco s nohama, ale...
0: Opravdu?
2: Řekl bych.
0: Takže nějaké tušení, pane Zdeňku, máte?
2: No, něco takového to bude.
0: A já vás teda navedu ještě třemi nápovědami.
2: Ano.
0: Po kterých vyslovení si myslím, že zvolíte jasnou variantu. Takže buď čibály jsou sušené trnky, nebo paličky na bubnování, a nebo nohy.
2: Tak dajme to C-čko.
0: Dejme C-čko, nohy. Pan Marek ze Zlína nám osvětlí, co to ty čibály vlastně jsou.
3: Ty jsi měl špinavé nohy, tak říkala moje maminka, umí si ty čibály.
0: No. A vy jste vlastně už před nápovědou, pane Zdeňku, dobře reagoval. Když jsme u toho, nohy vám slouží dobře?
2: Naštěstí jo, musím zaklepat, to je důležité.
0: Říká se 10 000 kroků denně. Daří se vám takovýto limit splnit?
2: Tak to nevím, jak který den, ale myslím si, že ne, spíš.
0: Nějak to neměříte, jo? Nesledujete to?
2: Ne, neměřím to. Já mám radši klasiku, ani chytré hodinky, radši normální a...
0: Mm-hmm. No, protože já takové chytré hodinky mám, no samozřejmě, když už teda je mám na ruce, tak sleduju, jak se to vyvíjí, tady ta statistika, jak se pohybuju, tak 10 000 kroků skoro každý den splním.
2: No, ale to dělá asi procházka s pejskem, že?
0: Ano, tak to je. Mhm. Tak vy jste vítězem dnešní naší soutěži, gratuluju a pošleme vám zajímavou knížku.
2: Děkuju moc.
0: A děkuji, že jste zavolal.
2: Dobré ráno.
0: Ano, díky za ně. Mějte se hezky a zase za dva měsíce naslyšenou, naschledanou.
2: Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: U této písničky by mohla teoreticky zaznít další otázka. Kolik měla skupina Bonnie M. členů a jaké obsazení? No, pamětníci samozřejmě vědí, že jednoho temperamentního muže doplňovali tři dívky. Bavíme se o konci 70. let, kdy zažívali největší úspěch. Ve slovenské licenci vydavatelství Opus se dvě desky dokonce dostaly i na pulty domácí gramoprodejen, tak jsme si je mohli za 80 korun poslechnout. Západoevropské disco.

0: Před minutou bylo 7:45, na počasí a jeho další vývoj se podíváme hned a krátkou předpověď otevřu číselně, jak jsme na tom aktuálně s teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: V rozmezí 8 a 12 stupňů se momentálně pohybujeme v našem regionu. Očekávejme proměnlivou oblačnost, která bude převládat a během dne na řadě míst se potom vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na Vsetínsku místy kolem 16 stupňů. K tomu povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a potom zase večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky máme dobré, odpoledne budou přechodně až velmi dobré, jak se dozvídám, a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Máme 11. června a právě v toto datum jsme si po celých 120 let připomínali výročí úmrtí Františka Bartoše. Od letoška tomu bude ale trochu jinak, o den později. Proč? Uslyšíme za chvíli od naší reportérky Michály Kočendové.
2: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 7,5 minuty do půl osmé, čtvrtek 11. června. Výročí úmrtí významného pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše si letos připomeneme o den později, než bylo více jak 100 let zvykem. Krajská knihovna ve Zlíně, která nese Bartošovo jméno, při studiu archivních dokumentů totiž zjistila, že dosud uváděné datum jeho úmrtí nebylo správné. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Českého rozhlasu Zlín, Michála Kočendová, kterou zdravím, přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Míšo, jak je možné, že se po více než 120 letech mění datum úmrtí této osobnosti?
1: Jak už si to sám zmínil, je to proto, že Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně při studiu původních archivních dokumentů zjistila, že František Bartoš nezemřel 11. června 1906, jak dosud uváděly knihy, encyklopedie i internetové zdroje, ale až o den později, říká mluvčí knihovny Klára Kmošková.
2: Rozhodujícím dokladem, který jsme si vyžádali pro ověření ze státního okresního archivu Zlín, je list o prohlídce mrtvého sepsaný tehdejším městským lékařem doktorem Gerbecem. Na jeho základě byl následně proveden zápis do matriky zemřelých. Oba dokumenty uvádějí, že František Bartoš zemřel 12. června 1906 ve 2 hodiny ráno.
1: Správnost úmrtí tedy potvrdil jak list o prohlídce mrtvého, tak i zápis v matrice zemřelých.
0: Jak se tedy mohlo stát, že nesprávné datum se udrželo tak dlouho?
1: Podle knihovny se chyba začala šířit už krátce po Bartošově smrti. V životopisné knize vydané v roce 1907 se například uvádí, že zemřel v noci z 11. června. Tento údaj pak převzali další autoři a postupně se stal součástí odborné literatury i pozdějších databází.
0: Jestli tomu dobře rozumím, znamená to tedy, že si výročí úmrtí Františka Bartoše budeme nově připomínat v jiný den?
1: Přesně tak. Letos si výročí jeho úmrtí připomeneme vůbec poprvé ve správný den, tedy 12. června, zítra. Nově zjištěné datum se navíc promítne také do digitálních databází a biografických záznamů. Podle knihovny je celý příběh připomínkou toho, že se vyplatí vracet k původním pramenům, i když se nějaký údaj zdá být dlouhá léta nepochybný.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu Zlín Michála Kočendová o změně data u úmrtí pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy využívá přes 8 tisíc rodin. Návštěvníci výšiny svatého Metoděje v Uherském Hradišti můžou využívat novou odstavnou plochu pro automobily. Parkoviště za 3 miliony korun nabízí parkování pro 22 vozidel. V budoucnu chce město dostupnost jediné národní kulturní památky na území Uherského Hradiště ještě zlepšit. Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,4 miliardy korun. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 8 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou ve Zlíně na ulici Gahurova. Projíždějte tam tedy se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli doplníme regionální servis o kulturní pozvánky, podíváme se na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30 a bezmála 3 minuty. Přání dobrého rána si posíláme do čtvrtku 11. června s písničkou, kterou zaspívá Pavol Hamel.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, za 5,5 minuty bude 7:45. Dál nás bude zajímat kultura, přidám několik zajímavých tipů. Ekologie, udržitelnost, umění i komunitní sdílení, taková jsou témata tradičního festivalu ekologie a ochrany přírody s názvem Týká se to také tebe, který pořádá Klub kultury Uherské Hradiště. 48. ročník akce nabídne bohatý mix edukačních aktivit, odborných přednášek, workshopů i sousedských setkání, a to ode dneška do neděle 14. června. Zahájení se uskuteční dnes od 8 hodin na nádvoří Reduty v Uherském Hradišti. Kompletní program najdete na webu tstt.cz, což jsou vlastně první písmena názvu festivalu Týká se to také tebe, takže proto tstt.cz. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve do Jasené na znovu otevření Mikuláštíkova vojství. Dřevěný patrový roubený dům s pavlačí na průčelí a rozsáhlým hospodářstvím, který postavil Jiří Mikuláštík, je nejlépe dochovanou stavbou svého druhu na Valašsku. Po dvouleté rekonstrukci bude slavnostně otevřen dnes v 11 hodin a reportáž přímo z vojství si můžete poslechnout už zhruba za půl hodiny. I seniori umí žít naplno. To je název tradiční akce, která se už po 16. koná ve Zlíně. Akce je určená nejen seniorům, ale i široké veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení smíšeného sboru Zlínského klubu seniorů Kvítková, ukázky řeckých tanců i koncert Avion Big Bandu. Hlavním hostem letošního ročníku bude zpěvačka Jitka Zelenková. A to vše už dnes na náměstí Míru ve Zlíně od 15 do 17 hodin. Prakticky zaměřenou akcí bude dnešní zlínská přednáška s názvem Digitální služby státu v knihovnách. Návštěvníci se během ní srozumitelnou formou seznámí s datovými schránkami, portálem občana i elektronickou identitou. Na přednášku se vydejte v případě zájmu do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, začíná v 17 hodin. Dnes večer se uskuteční zahajovací koncert ke 27. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2026. Zazní monumentální oratorium v podání špičkových solistů Českého filharmonického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Františka Macka. Večer bude zároveň hlubokou poklonou Antonínu Dvořákovi. Koncert ve skleníku Květné zahrady v Kroměříži začíná v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Někteří meteorologové říkají, že zažijeme aprílové počasí v červnu. Jak to přesně myslí a co nám předpovídají, se dozvíme hned po přehledu ranních teplot. Na úvod nabídnu čísla měřících stanic.
1: Počasí.
0: Začnu hodnotou 12 stupňů a tu vidím v Kroměříži a Volešově. 11 stupňů se objevuje na mnohem větším počtě míst. Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Bojkovice, 11 stupňů mají taky Luhačovice, Strání, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. 9 stupňů uvádějí Kateřinice Ojičná a Valašská Senice, 8 stupňů hlásí Maruška, Hostýnské vrchy. A ještě Velké Karlovice s Horní Bečvou, tady je to společná teplota 10 stupňů. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost a během dne se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou potom srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na Vsetínsku místy kolem 16. Mírný severozápadní až západní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu, když teda vynecháme ty předpovězené přehánky a bouřky, kdy vítr přechodně zesílí a večer zase naopak zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď dobré, odpoledne by přechodně měly být až velmi dobré a biozátěž znovu pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Trenér Miroslav Koubek má jasno o základní sestavě pro úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa. S úsměvem pak ale nepokračoval konkrétními jmény pro souboj s Jižní Koreou. Víc informací nabídneme každopádně za chvíli.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Necelých 9 minut do 8 hodiny. Čeští fotbalisté si po 20 letech znovu zahrají zápas mistrovství světa. Ve více než 1500 metrech nad mořem nastoupí proti Jižní Koreji. No se chtějí samozřejmě dobře rozehrát skupinu, ve které jsou ještě Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Teď tuto informaci rozvedeme.
1: Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno a tím samozřejmě to musíme ukončit, to je tu odpověď tu otázku.
2: Pousmál se trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, kterého stejně jako hráče čeká premiéra na světovém šampionátu a má jasno, co před prvním zápasem hráčům řekne.
1: Týmovost, jednota, realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se i platí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez které se český fotbal neobejde.
2: Koubkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60. Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50. Hong Myung-po.
1: Věkově jsem asi jeden z nejzkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
2: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
1: No tak krásný stadion samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
2: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajáry Mirko Vasič, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty částkou přes 20 milionů korun. Sokolovnu ve Valašském Meziříčí čeká oprava velkého sálu. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Dnes bude převážně proměnlivá oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras Zlínského kraje. Rozdělí na ně téměř 20,5 milionu korun. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Krajská mluvčí Soňa Ličková uvedla, že se chystají například cyklostezky mezi Zádveřicemi a Rakovou na Zlínsku nebo ve Vsetíně druhá etapa cyklostezky Roky Tenka.
5: Většina peněz zamíří na projekty související s dálkovými cyklotrasami. Hejtmanství podpoří výstavbu cyklostezky na Horní Bečvě v úseku od Přehrady, chybějící etapu cyklostezky Bečva Vlára Vách mezi Svatým Štěpánem a Sidonií nebo přípravu cyklopropojení Pitína, Hostětína a Slavičína.
4: Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Výměna téměř 200 metrů čtverečních podlahy vyjde na více než 500 000 korun. Většinu nákladů zaplatí Sokol, pomůžou mu sponzoři a část peněz přidá i město. Více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
6: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na opravu poskytnout požadovaných 50 tisíc korun.
4: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmu přitom tvoří platy státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
7: Sport.
4: Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
8: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané vozidlo komplikuje provoz na silnici 50 mezi Starými Hutěmi na Uhersko-Hradišťsku a Střílkami na Kroměřížsku. Pozor si dejte také na silnici mezi centrem Zlína a částí Mladcová, kde máme hlášenou sraženou srnu na vozovce. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jasné, na Zlínsku dnes v 11 hodin po rekonstrukci slavnostně otevřou Mikuláštíkovo fojtství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici a vypravíme se tam v reportáži už za chvíli. A pak si potvrdíme, že valašská příroda je drsná, poetická, ale pestrá. Největší síla Valašska je v tom, že tady turista pořád cítí dotek divokosti, když třeba jenom pár kilometrů od vesnice. Svantovítova skála, kousek od Malé Bystřice na Vsetínsku, přesně k takovýmto místům patří a my se tam vydáme před 8:30. Teď si poslechneme Petra Nováka. Petr Uhřík dál přeje pohodové ráno do čtvrtku 11. června. Je 8 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 8 hodině máme čtvrtek 11. června. Růbené Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevírá návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Rožnovské valašské muzeum v přírodě opravit a zajistilo statiku i technické zázemí. Uvnitř teď návštěvníky čekají nové expozice o životě fojtů, portáších i zbojnících.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, porcelánový nábytek, historické fotografie. Jsou tu také 4 postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně 3 fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova

0: Vojtství, když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
1: Obrovské, já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
0: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
1: Tady vždycky sedávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
0: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad Vojta.
1: Ano, tady byl úřad Vojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že Vojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
0: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
1: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
0: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíková Vojtství, které se dnes po rekonstrukci znovu otevírá v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Na řadu se dostávají informace o počasí, podrobně se podíváme na další dny. Proto volám do Brna, kde má pro nás aktuální předpověď připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Podívejme se na dnešek v dalším vývoji, co nás čeká na obloze a v maximálních teplotách.
1: Tak převládat bude spíše taková proměnlivá oblačnost. Během dne se nám na řadě

0: míst vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Na večer by měly ty začít srážky většinou ustávat i ubývat oblačností. Výjimkou bude teda ta severní část kraje, kde ještě po většinu noci může být ta oblačnost zvětšená a hlavně teda v oblasti Vsetínska se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů. Na Vsetínsku trošinku chladněji, tam místy jenom kolem 16 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám ale přechodně zesílí a na večer už by potom měl začít slábnout.
1: A když si ještě doplníme dnešní biozátěž?
0: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Dál se podíváme na pátek, jak bude vrcholit pracovní týden, kam se v počasí posuneme.
0: Tak jinak kromě toho teda Vsetínska a té severní části kraje, tam může být ta zvětšená oblačnost a ty ojedinělé přehánky, jinak během noci a rána očekáváme malou oblačnost, lokálně se nám mohou vytvářet a vyskytovat mlhy, ty nejnižší teploty od 8 do 5 stupňů a ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů, zase Vsetínsko trošinku chladněji, tam spíš jenom kolem 16 stupňů. Ráno si ještě užijeme sluníčka a dopoledne taky. Potom během odpoledne nám začne od západu té oblačnosti přibývat, nejčastěji na oblačno až zataženo. Lokálně se nám tam mohou vyskytnout přehánky nebo déšť. Ale vypadá to, že hlavně by se to mělo týkat té západní části kraje a na Vsetínsku. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý. Během dne potom už bude mírný západní směru do 20 km za hodinu.
1: Dál si ještě řekněme, alespoň krátce, o víkendu, jaké jsou vyhlídky na oba volné dny, sobotu a neděli, naznačte prosím.
0: Tak stále to vypadá, že by to mohlo být takové ve znamení hodně proměnlivé oblačnosti. V sobotu vypadá, že by těch přeháněk nebo deště mohlo být o malinko více než v neděli. Ty teploty nejnižší, nejčastěji kolem 10 stupňů a ty nejvyšší zase kolem 20 stupňů.
1: A na závěr trochu číselné historie. Když se podíváte, Andreo, do archivních záznamů, jaké rekordní teploty se týkají 11. června ve Zlínském kraji?
0: Ta nejnižší hodnota je z roku 1976 a to 1,7 stupně Celsia. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum máme z roku 1935, které jsme naměřili na stanici Zdonky a bylo to 34,3 desetiny stupně Celsia.
1: Tolik o počasí, o podrobnou předpověď se postarala tentokrát meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Když přijde na pódium, jen těžko ho přehlédnete. Ondřej Ruml měří bezmála 2 metry, ale pozornost si získává především svým hlasem. Jak vzpomíná na nedávné účinkování v živém pořadu na pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. Jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku poblíž malé obce Malá Bystřice, Svantovítovu skálu. Tento 60-metrový skalní výchoz pochází ze Třetihor, jak už to u takových míst bývá, je opředen pověstmi. A masiv je velmi oblíben u horolezců. Ke Svantovítově skále si vyšlápla i naše redaktorka Silvie Pospíšilová, do Vsetínských vrchů ji pak doprovodila nezávislá starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složen jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší. A pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů se šup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí. A myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání. Na Valašsku je vždycky krásně.
1: Z Malé Bystřice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová vás pozvala, milí posluchači. No tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i samozřejmě míst odpočinku. No a dá se toho zažít skutečně mnoho.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výročí úmrtí významného pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše si letos připomeneme v jiný den, než bylo více než 100 let zvykem. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně při studiu archivních dokumentů zjistila, že nezemřel 11. června 1906, jak dosud uváděly knihy, encyklopedie i internetové zdroje, ale až o den později. Horní Bečvana v Setínsku chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta jasné. Poslaneckou sněmovnu dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. 30 historických automobilů vyrazilo z Prahy dnes ráno přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Závodníci tak připomínají slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Automobily jsou ještě předválečné výroby a 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 10 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na ulici Hradská ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A ještě datum 11. června, které v kalendáři vidíme jako svátek mužů jménem Bruno. Staroněmecký původ má jednoduché vysvětlení, vkusné a elegantní. Hodí se pro muže tmavých rysů, který má v sobě šarm, odvahu a schopnosti panovníka. Takových eviduje domácí statistika přibližně 1200. Blahopřeju pánové a snad potěším písničkou Marka Ztraceného.

0: Půl deváté a 9 minut, pojďme do úplně jiné muziky. Proč se komár pořád mračí, proč zatíná pěstičky? Protože ho v bříšku tlačí 4 krevní destičky. Tak to máme jenom opravdu malý vzorek veselého básnění Karla Plíhala, naznačuju hosta dnešní cukrárny. Folkaři, písničkáři, to je v české muzice hojně zastoupená scéna, hlavně před listopadem 89 šlo o směr, který nebyl soudruhy až tolik hlídaný. No taky proto se výborně dařilo festivalům typu Porta nebo Svojšický slunovrat, pamětníci jistě potvrdí. Karel rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by svému publiku nadbíhali, nabízeli sentimentální kýč nebo v druhém krajním případě preferovali buřičské protest songy. No a když jsem zmínil vyhlasnou Portu, právě on je 4násobným držitelem ceny legendární soutěžní přehlídky. Hudební perfekcionista, puntičkář Karel Plíhal s nahrávkami sice šetří jako málo kdo, ale přesto máme z čeho vybírat. Už pouštím jednu jeho z nejznámějších.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Maličký námořník krabičce odmítla

0: Za 2 minuty, 8:45, a to už se dostáváme k aktuální předpovědi meteorologů, kterou uvedu ranními teplotami. Nejdřív se tedy podíváme do regionu číselně.
1: Počasí.
0: 10 až 12 stupňů. V tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Převládat bude proměnlivá oblačnost a během dne se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20, na Vsetínsku místy kolem 16 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. V přehánkách a bouřkách pak přechodí zesílí, ovšem večer má vítr zeslábnout. Rozpilové podmínky už jsou teď dobré, odpoledne by měly být přechodně až velmi dobré, biozátěž se nezměnila, stále platí jednička, tedy zátěž mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Před 100 lety ale byla soukromým majetkem barona Štěpána Haupta. Pak jej pro město Zlín koupil Tomáš Baťa, podnikatel a zároveň zlínský starosta. Jak se místo změnilo a co vše na Tlusté hoře vzniklo, zjistíme se Zdeňkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

Když se vrátíme o pár měsíců dozadu, lednové vysílání a to živé natáčení pořadu Českého rozhlasu Zlín na Pohovce Jožky Kubáníka v Uherském Hradišti patřilo k večerům, na které se jenom tak nezapomíná. Velkou měrou se o to postaral host, jehož vystoupení mělo ve Slováckém divadle obrovský úspěch a diváci tleskali ve stoje. Pokud jste u toho nebyli, celý záznam si můžete poslechnout na našich internetových stránkách. A jak na to vzpomíná on sám, dozvíme se v dopoledním vysílání. Hostem Jarky Barboříkové bude zpěvák Ondřej Ruml. Rozhovor začne krátce po 11. hodině. K poslechu zve a pohodový celý den přeje za kompletní vysílací tým Petr Uhřík. 9 hodin bude za 8 minut.

0: říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se dnes po rozsáhlé rekonstrukci opět otevře. V pátek a v sobotu se v Otrokovicích koná 7. ročník hudebního festivalu Lážo Plážo. Fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Jižní Korea. Dnes bude převážně proměnlivá oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo opravy Mikuláštíkova fojtství v Jasené na Zlínsku. Na rozdíl od jiných historických objektů památku opravovalo na místě. Podle technického náměstka ředitele muzea Milana Gezericha bylo zvláště důležité zajistit statiku historického objektu.
3: Samozřejmě bylo důležité udělat statické zabezpečení objektu, protože jsme vyměňovali některé poškozené trámy, tak celý objekt je stažený a hlavně jsme se zabývali statikou. Potom důležité bylo tady napasovat novou pokladnu, ale museli jsme zkombinovat moderní architekturu s tou původní.
2: Fojtství se slavnostně otevře veřejnosti dnes v 11 hodin. Dočasná dopravní omezení se dotknou v pátek a sobotu areálu Štěrkoviště v Otrokovicích na Zlínsku a jeho okolí. Důvodem je konání 7. ročníku hudebního festivalu Lážo Plážo. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: Od pátečních 6 hodin ráno až do nedělního brzkého rána bude uzavřena komunikace podél severní strany Štěrkoviště, konkrétně úsek od silnice 1/55 po kruhový objezd. Po dobu konání akce také nebude možné parkování ani průjezd v prostoru cesty směrem k domu Sluníčko. Organizátoři zároveň posílí městskou hromadnou dopravu mimořádnými spoji.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bartha se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Je to první ze 4 plánovaných schůzek, na kterých chce Bartha zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti.
1: Sport.
2: Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
5: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe některé ty slabiny, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 10 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně

0: tradiční. Pěknou písní, dobře vím, žádné přání neskazím. Přidám další horlivě věci, co jsou v oblibě. Jako trefa do branky zamíří k nám hádanky. Vědomosti k nevíře od Miloše Šenkýře. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 11. června roku 2024. V Brně máme pošmourno a poněkud se nám ochladilo. Ale to pro nás přece není žádné překvapení, protože to už meteorologové trošinku inzerovali a připomínali nám už v pondělí tento týden. Dneska mají svátek muži, kluci, pánové, nositelé křestního jména Bruno. Takže všem Brunům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko, ale to mi nedorazilo ani mailem, ani na záznamník, ani přes webový formulář. To moje, moji milí posluchači, je moje od srdce. Zní takto. Má milá Irenko, dnešek 11. června je pro nás oba magické datum. Právě dnes před 44 roky jsme si řekli ano a vydali jsme se společně na dlouhou cestu životem, o které jsme toho tenkrát moc nevěděli. Dnes, když se ohlédnu, musím říci, že to byla úžasná jízda po tvém boku, že jsi vždycky byla úchvatný navigátor. A za to ti patří velký a upřímný dík. Jsi báječné děvče a je radost každý večer vedle tebe uléhat a ráno se probouzet. Věř, že jsem do tebe stejně zamilován jako tehdy, když jsme se v listopadu roku 1981 potkali ve vrátnici Mahenova divadla, kde jsem tenkrát byl v angažmá. Má milá Irenko, přeji nám oběma ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Jsi to nejlepší, co mě v životě mohlo potkat. Tvůj Junda. A teď už ti pustím písničku, kterou máš opravdu ráda.

0: snad jsem žil správně.
1: Písnička pomalinku doznívá, doufám, že potěšila moji ženu, ale taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Moji přátelé, moji milí posluchači, nedávno jsem četl článek o 10letém výzkumu švýcarských psychologů, kteří sledovali stovky párů a zkoumali, co mají společného lidé, kteří jsou ve vztahu spokojení i po mnoho let. A víte, co mě na tom zaujalo? Že nakonec nešlo o žádné velké romantické příběhy jako z filmu. Mnohem důležitější byly docela obyčejné věci. Že se mají komu svěřit. Že je doma někdo, kdo se zeptá, jak bylo. Že mají s kým vypít ranní kávu nebo si večer sednout ke zprávám. Když nad tím přemýšlím, možná právě tyhle zdánlivé maličkosti začneme opravdu oceňovat až ve chvíli, kdy nám chybí. A tak mě dnes, moji milí, napadá otázka. Co je podle vás tajemství toho, aby vztah vydržel dlouhé roky? Já si totiž myslím, že dlouhé vztahy nestojí na velkých slovech. Spíš na každodenní obyčejnosti, na trpělivosti, na ohledu plnosti, na schopnosti někdy ustoupit a jindy zase podat pomocnou ruku. A když se to povede, vznikne něco opravdu vzácného. Ne dokonalý vztah, ale vztah, ve kterém je člověku dobře. A to je pořádná věc. Tož.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Moji milí posluchači, umí někdo z vás hula hop? Pokud ne, tak Aranka to umí. Teď nás o tom přesvědčil Ivan Hlas. A já už tady mám přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Jonák. Srdečně vás zdravím, vašeho hudebního redaktora, a prosím o písničku. 6.6. má svadební den naše hodná sestřička Dagmarka, je jí den svadební. Prosím vás, zahrajte ji příští týden, třeba ve čtvrtek, a popřejte ji našim jménem hodně, hodně zdraví na nové cestě s manželem panem Šefránkem. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, požehnání na nové cestě životem. A prosím, zahrajte jim třeba písničku Už jsem tvá, nebo nějakou takovou hodnou. Jmenuji se Marta Vojtková, jsem z domova důchodců v Prostějově a tam ta sestřička Dagmarka taky pracuje. Tak prosím, jestli je to možné, zahrajte ji příští týden v dopoledním vysílání na novou cestu životem nějakou pěknou písničku. Děkuju moc, Marta z domova důchodců.
0: Milá paní Marto Vojtková, rád vám zahraju, ale musím vám říct, že se mě v úvodu pobavila. Začala jste pane Janáku, pak jste se rychle opravila pane Jonáku, ale já jsem Junák. No, nevadí, paní Marto, nevadí. Já nejsem jako, že bych se urazil. To v žádném případě. A samozřejmě vaše přáníčko velmi rád, paní Marto, splním. Vy jste říkala, abych vám vybral nějakou písničku, ale vy jste si ji přece vybrala. Vy jste už si přála písničku Jsem tvá, kterou zpívá Sisa Sklovská. No tak tady je.
2: Český rozhlas Zlín.

0: písnička dozněla, máme po půl desáté a přátelé, před námi je už v pořadí čtvrtá, tedy čtvrteční indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Její pastorkyňa. Je to opera Leoše Janáčka O třech jednáních. Jenůfu třeba zpívá paní Libuše Domanínská, Stařenku paní Soňa Červená a řada dalších známých a význačných solistů Národního opery, Národního divadla. Tak, dnešní čtvrteční indicie tedy zní: máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Opakují čtvrteční indicii. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Miroslava Dudáčka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alice Springs a jízda, a s tou jízdou se dostáváme pomalu na 9:45 a já mám pro vás ještě dvě přáníčka ke splnění. To první je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Milý pane Zdeňku, jsme se ženou pravidelní posluchači srdcovek. Dne 11. června uplyne 50 let od naší svatby. Já tímto děkuji své manželce Olze, že to se mnou celou tu dobu nejen vydržela, ale zvládla. Z její nekonečnou trpělivost a toleranci i prosím zahrajte píseň. Děkuji. Zdraví Jiří z Brna.
0: Milý Jiří, no, já rád zahraji pro vás i pro vaši paní Olgu. Samozřejmě, a kdybyste si vybral písničku, bylo by to radostnější. Necháváte to na mě? No, uvidíme, jak budete spokojen. Samozřejmě, rád vám zahraju. Ale mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych prostřednictvím vašeho pořadu poslala srdečné blahopřání svým rodičům, manželům Formanovým, kteří letos 10. června slavili nádherné 59. výročí svatby. Pocházejí z Miroslavy a dnes žijí v Brně Líšni. Za 59 společných let spolu prožili mnoho radostí i starostí, vybudovali krásnou rodinu a jsou pro nás všechny příkladem vzájemné úcty a lásky. Milá maminko a tatínku, přejeme vám pevné zdraví, mnoho dalších společných chvil, radost z dětí, vnoučat i pravnoučat a ať vás stále provází láska, která vás spojila před léty. S láskou a vděčností vaše dcera a celá rodina. Prosím, zahrajte jim 11. června, jelikož budou poslouchat váš pořad. Děkuji. Renata Preisingerová. No, vidíte, milá paní Renatko, ani vy nevyberete tu písničku, necháte to na mě. Doufám tedy, moji milí, že budou rodiče spokojeni i pán Jiří s paní Olgou. Takže všechno nejlepší, nevybrali jste si písničku, já to vybírám za vás a posílám vám Vabiho Daňka.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní čtvrteční srdcovky s datem 11. června pomalilililinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Tak to byla čtvrteční indicie. Nebojte se, pokud vám není jasno, ještě přijde páteční a tam už nám to všem určitě, jak se říká, docvakne. Tak a ještě než se s vámi rozloučím, opět připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád hraji na přání, když jako si přejete pro někoho zahrát, jako třeba dnes se mi sešlo dost přání k výročím a to mě zase ještě připomínám a když chcete tu písničku, vyberte si nějakou, třeba když je to k výročí, tak jen tak napovím, nádherný duet O nás dvou, Milan Chladil a Iveta Simonová, O nás dvou, už Goethe psal třeba. Že jo? No, nechci vám nic vnucovat, takže když si vyberete písničku, bude to ještě bude to superové. Takže máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, aby to přání zazněl v konkrétní den a taky tu konkrétní písničku, jak jsem říkal, tak prosím pěkně, pište mi nebo volejte s dostatečným předstihem. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj i letos podpoří senior pasy a rodinné pasy. Ekologický festival Týká se to také tebe nabídne besedy, výstavy i filmové projekce. Česká obchodní inspekce zjistila porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Dnes bude převážně proměnlivá oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy využívá přes 8 tisíc rodin. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: Peníze od kraje pomohou zajistit provoz mobilní aplikace a karet, rozšiřování sítě poskytovatelů slev i propagaci obou projektů. V plánu je také navýšení počtu míst, kde budou moci lidé slevy uplatnit.
0: V Uherském Hradišti dnes začíná festival ekologie a ochrany přírody Týká se to také tebe. Akce se už téměř půl století zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí. Čtyřdenní program nabídne besedy, výstavy i filmové projekce. Pokračuje ředitelka festivalu Anna Stránská.
3: Festival Týká se to také tebe, který letos má už 48. ročník. Se letos pokoušíme vrátit ke kořenům tím, že má jít o nějakou platformu setkání, debat, diskuzí. V minulých letech to byla primárně fotografická soutěž, kterou jsme proměnili v otevřenou tvůrčí audiovizuální výzvu, takže zachováme i ten umělecký rozměr.
0: Vstupné na festivalový program je dobrovolné. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobků pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti.
4: Hlavní změnou je úprava takzvané rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moc dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jarka Barboříková. Začíná totiž dobré dopoledne.
1: Zelená vlna.

0: Lání bude vonět létem a dobrou kuchyní. Za chvíli vám nabídneme recept na zelné zapékané těstoviny a připomeneme, proč se vyplatí zařadit zelí do jídelníčku častěji. A víte, na co se těším já? Na rozhovor po 11. hodině. Naším hostem bude zpěvák, muzikant, herec Ondřej Ruml. Zavzpomínáme na nedávnou návštěvu v našem pořadu na pohovce Jožky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Hrál tam na svůj oblíbený lupr. A my si to oživíme. Kdo neví, co to je lupr, o to větší důvod poslouchat Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Jarkou Barboříkovou.
1: Český rozhlas Zlín.

Tato písnička je takový malý film, vypráví o hledání, o cestách, které člověk podniká navenek i sám v sobě. Pavel Bobek dospíval Muž na konci světa. A je to slíbený, rychlý a vděčný recept pro strávníky všeho věku. Zelné zapékané těstoviny. Zelí obecně podporuje zdraví střevní mikroflory, zejména pokud jde o kysané zelí, které navíc obsahuje probiotika. Zařadit ho do svého jídelníčku se proto vyplatí. A navíc, kdo jí zelí, ten je veselý, se říká. Tak už to nebudu natahovat, pustíme se do toho. Potřebné ingredience jsou následující. 300 gramů těstovin, nejlépe tvar flíčky. 300 gramů kysaného zelí. 200 gramů uzeného masa. Cibule, olej, sůl a pepř. Uvařte těstoviny podle návodu. Na pánvi orestujte cibuli a přidejte na kostičky nakrájené uzené maso, které můžete vyměnit i za kostičky anglické slaniny, nebo použít obojí. Vmíchejte překrájené zelí a poduste. Smíchejte vše s těstovinami, dejte do zapékací misy a zapečte 20 minut na 180 stupňů. V průběhu pečení můžete zelné zapékané těstoviny posypat sýrem nebo opečenou strouhankou. Nezbývá, než popřát dobrou chuť a připomenout, že várku zajímavé kuchařské inspirace máte taky na webu pod záložkou recepty.

0: sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: píseň o tom, že právě láska dokáže často překonat chvíle, kdy si vůbec nevíme rady. Lucie Vondráčková dospívala 23 minut po 10. hodině. Venku sice máme začátek léta, ale my se teď na chvíli přeneseme do podzimních měsíců. K podzimu patří barevné listí, vítr, ale také draci na obloze. Odkud se ale vlastně vzala tradice jejich pouštění? A věděli jste, že první draci nevznikly pro zábavu? O jejich překvapivé historii uslyšíte v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky mi víč,

Když se spojí krásná hudba, historické památky a letní atmosféra, vzniká festival, který si za více než čtvrt století získal tisíce posluchačů. V Kroměříži začíná 27. ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku. A jeho programový šéf a dirigent František Macek nám za chvíli prozradí víc.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Je 6 minut po půl jedenácté. Právě dnes, 11.6. začíná v Kroměříži 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku. O letošním ročníku i kouzlu hudby v historických kulisách si budeme povídat s dirigentem a programovým šéfem festivalu Františkem Mackem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký je letošní program?
1: Velice pestrý. My se vždycky snažíme, aby jsme tu hudbu dokázali prezentovat v celé její šíři. Hned dnes začínáme krásným koncertem s názvem Stabat Mater, kdy upozorníme na krásné pouto mezi Dvořákem a Kroměříží. Hned o týden později, 18. června, se můžou diváci těšit na trošku uvolněnější večer s názvem Saxana a Lexikon pohádek, který upozorní na Miloše Macourka a na jeho vlastně tento rok by měl 100 let výročí narození, takže tenhle ten program je spíše zaměřený pro rodiče s dětmi. 24. června nás čeká krásný koncert s názvem Polské mistrovské smyčce, kdy přijede famózní trumpetista Roman Lele z Francie a orchestr Symfonieta Krakovia z Polska, jeden opravdu z předních evropských smyčcových orchestrů. Následně 29. června budeme mít koncert z archivu, z významného kroměřížského archivu, také s francouzskými umělci, bude to kvartet Elmír. A 8. června potom koncert La Traviata, operní koncert se španělským dirigentem José María Morenem a uzavřeme 19. července už s tradičním koncertem mezinárodních dirigentských kurzů.
0: Letošní ročník zahájí koncert Stabat Mater, jak už jste řekl. Proč jste se pro zahájení vybrali právě toto dílo?
1: Jde právě o to spojení s Antonínem Dvořákem. Letos je to 140 let od toho času, kdy on přijel do Kroměříže osobně. On se potom ještě několikrát vrátil, ale právě na tomto koncertě tohleto své dílo uvedl. Stabat Mater má i pro něho velice osobní rozměr, protože ho napsal po smrti svých dětí a on tu bolest dokázal krásně překlenout do naprosto úžasné niterné hudby, která je opravdu krásná, je to veliký zážitek a na tomto koncertě bude vystupovat Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, také Český filharmonický sbor, kvartet solistů a já mám tu čest, že se tohoto koncertu mohu zhostit jako dirigent.
0: V kolik hodin se dnes začíná?
1: Ano, v 19 hodin ve skleníku Květné zahrady opravdu máme už jenom poslední místa skoro na všechny tyhle ty koncerty, takže pokud někdo by si přál přijít, tak ať rozhodně na nic nečeká a může si kupovat vstupenky u Domu kultury v Kroměříži, který tyto koncerty organizuje.
0: Festival se odhrává v těch nádherných prostorách arcibiskupského zámku Květné zahrady ve skleníku. Jak moc podle vás prostředí ovlivní ten zážitek?
1: Myslím si, že zásadně ta hudba samozřejmě je krásná sama o sobě, ale příjemné prostředí a to jenom moci těchto památek je samozřejmě velice umocný. Ať už je to ten skleník, kdy se procházíte po zahradě před koncertem, to myslím si, že je velice úžasný zážitek a to stejné krásný sněmovní sál arcibiskupského zámku. Máme 3 koncerty ve skleníku, 3 koncerty na zámku, takže obě dvě ty památky UNESCO jsou zastoupené.
0: Přeji, ať se letošní ročník festivalu vydaří, ať se návštěvníci odnesou spoustu krásných hudebních zážitků a ať hudba v kroměřížských zahradách a zámeckých sálech zní co nejdéle. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Naším hostem byl dirigent a programový šéf festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž František Macek.

jen hudba zní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát,

0: Píseň Láska tě spoutá v podání Petra Muka. Příběh o citech, které člověka dokážou okouzlit stejně silně, jako ho dokážou někde svázat. A na řadu přicházejí babské rady. Kvalitní spánek je k nezaplacení. Jenže co dělat, když člověk usnout nemůže, nebo se v noci často budí? Pokračuje Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: voda, život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Zlín.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlák.

0: žijeme tu s vámi.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Po téměř dvou letech se dnes návštěvníkům znovu otevírá Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku. Uherské hradiště dokončilo nové parkoviště u výšiny svatého Metoděje. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Dnes bude převážně proměnlivá oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Jedna z nejcennějších památek lidové architektury na Valašsku, Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku, se po dvou leté rekonstrukci znovu otevírá veřejnosti. Návštěvníci si teď mohou prohlédnout obnovenou roubenou stavbu z roku 1748 i nové expozice, které přibližují život rodu Mikuláštíků, historii fojtství a působení portášů na Valašsku.
3: Expozice podle kurátorky Lenky Drápalové přibližuje život rodu Mikuláštíků.
4: Je tu vlastně celá expozice, ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
3: Po schodišti se dá vyjít do patra, kde návštěvníci podle dědičky Dany Daňové najdou připomínku fojtů i portášů.
5: Dům byl na patro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
3: Pro veřejnost je památka otevřená denně od 9 do 17 hodin. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Návštěvníci výšiny svatého Metoděje v Uherském hradišti můžou využívat novou odstavnou plochu pro automobily. Parkoviště za 3 miliony korun nabízí parkování pro 22 vozidel. V budoucnu chce město dostupnost jediné národní kulturní památky na území Uherského hradiště ještě zlepšit, říká starosta Stanislav Blaha z ODS.
6: Plánujeme ještě pěší propojení s dalšími částmi města, tak aby se kromě těch lidí, kteří přijedou auty, do této lokality dále bezproblémově a s co nejmenšími bariérami mohli dostávat i pěší či cyklisté.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platy státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc.
7: Sport.
2: České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Tottenhamu Heung-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
8: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokryt.
2: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
7: Počasí.
2: Během dneška bude v našem regionu převládat proměnlivá oblačnost a během dne se vyskytnou také přehánky nebo i bouřky. Večer začnou srážky většinou ustávat a bude také ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 16 až 20 stupňů a vítr povane mírný, severozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nákladní auto s návěsem blokuje průjezd ulicí Nábřeží ve Zlíně Prštném. Komunikace je tam nyní neprůjezdná. Dvě osobní auta se srazila na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Na zprávy nyní navazuje druhá hodina. Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jarka Barboříková přeje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín i po 11. hodině. Lednové živé natáčení našeho

0: Rádia Českého rozhlasu Zlín.
1: Těšíme se na vaše písničky z Pohovky, pozvánku na váš koncert ve Valašském Meziříčí i ochutnávku z vašeho nového alba Vždycky toto bylo.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 11 hodin 8 minut. Dnes je naším hostem Českého rozhlasu Zlín muž, kterého známe především jako skvělého zpěváka, muzikanta, ale v lednu jsme měli možnost poznat ho také jako výborného vypravěče. Při živém natáčení pořadu Českého rozhlasu Zlín na Pohovce Jožky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti totiž neokouzlil jenom svými písničkami, ale také příběhy a humorem. Ondřej Ruml, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vaše vystoupení, Ondřeji, sklidilo velké ovace publika a Slovácké divadlo jste vyprodal hned 2 dny po sobě. Asi během týdne, říkal Jožka. Jak na to vzpomínáte?
1: No, já na to vzpomínám v radosti, protože, jak říkáte, teď si to vybavuju zpětně všechno, jak to bylo úžasný a hlavně my jsme tam skutečně měli s přítelkyní s Lindou takový krásný 2 dny v Uherském Hradišti. Vlastně jsme měli takovej jako pocit, že spolu děláme na něčem, že máme společné vystoupení, což jsme předtím nikdy neměli. Takže jsme si to moc užili a musím říct, že publikum v Uherském Hradišti bylo fantastický.
0: Tak už jste to zmínil, vaše partnerka, choreografka Linda Fernandez se Slováckým divadlem už několikrát spolupracovala.
1: Ano.
0: Proto se právě na tom večeru taky objevila, to bychom mohli posluchačům vysvětlit. Mm-hmm. A dokonce učila Jožku africké tance. Mimochodem, on říkal, hlavně mu to neříkej, ale dodnes mě bolí záda, dala mu zabrat. Takže to se stalo poprvé, že se ty pracovní a osobní životy takto prolnuly. Byli jste od té doby třeba někdy potom ještě na jevišti spolu?
1: No takhle, my jsme se potkávali na

0: Na jevišti, a to jsme ještě nebyli partneři, například v muzikálu Quasimodo, který se hrál tady v Praze v divadle Hibernia, takže tam jsme se jakoby vlastně už jako potkávali předtím dřív. Taky tuším, že jo, ne tuším, ale vím, že Linda dělala i jednu choreografii pro lyrikál Kudikam, což je taky už velká historie, to bylo v roce 2009-10, tak tam jedna taková choreografie v písni Hladiny, tak to vlastně stavěla Linda. No, takže jsme se znali už předtím.
1: O Kudikamu ještě určitě budeme mluvit. Hmm. Ale hudebně vás ve Slováckém divadle tehdy doprovodila cymbálová muzika Cifra. Překvapilo vás, jak přirozeně vaše písničky v tom aranžmá zněly a bezvadně fungovaly?
0: Já jsem byl nadšený z toho, že vlastně jak že se potvrdilo to, co si myslím, nebo to, co tak nějak jsem vypozoroval už delší dobu, co se týče hudby a muzikantů. Že vlastně, když jsou dobrý muzikanti, kteří mají velký rozhled a cit a umí to, co dělají a ovládají ten svůj nástroj dokonale, tak je jim vlastně trochu jedno, jaký hrajou žánr a ta písnička v každém tom žánru může zaznít skvěle a to bylo i v případě právě té cymbálové muziky, že písně nebo vlastně písně, které jsme byli, nebo který jsem byl zvyklý hrát v nějakých aranžmá, tak najednou se objevily úplně v novém aranžmá a znělo to, jako kdyby to tak bylo odjak živá. Vlastně to bylo naprosto přirozené, což jsem měl radost z toho velikou.
1: Hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín je zpěvák, muzikant Ondřej Ruml. Vy jste v Joškově talk show taky vyprávěl o kostele nebo v malé obci u Mladé Boleslavy, kde jste byl pokřtěný a který jste pomáhal zachraňovat. Hmm. Na podporu jeho rekonstrukce vám tehdy vystoupil Jaromír Nohavica, to jste tam právě říkal. Ano. Jak ten příběh pokračuje dnes? Už je kostel opravený nebo je před vámi ještě nějaká práce? My se přiznáme, že vlastně o té době o tom nic nevíme.
0: Děkuju za tuhle otázku. Já si díky tomu týhletý svojí činnosti, kterou dělám už asi 6 let, založili jsme za tímto účelem i nadační fond kostela svatého Štěpána v Řitonicích, tak si díky tomu uvědomuju, co to doslova znamená to řečení, že je na něčem práce jako na kostele. Jo, tady prostě skutečně my už 5 let tam pravidelně pořádáme benefiční koncerty jak v létě, tak i na noc kostelů, tak i vlastně vánoční a s pomocí pana faráře Václava Nováka pak žádáme o různé granty už z penězi, které jsme vytěžili z těch koncertů a pořád se objevují nový a nový věci, které je potřeba řešit naštěstí, ale musím říct, že už je to takzvaně pod střechou. To znamená, střecha je nová, fasáda už je nová, venkovní a teď se chystáme vlastně na vnitřní prostory toho kostela. Letos tam budeme mít, to mám velkou radost, to musím zmínit, 8. srpna uděláme další benefiční koncert a tentokrát přijal pozvání Michal Horáček a dokonce přijede i Michal Kocáb, také Naďa Válová a taková jakýsi předskokan toho Michala Horáčka bude Michal Horák, což mě nesmírně těší, aha, protože tohle je fantastický písničkář a líbí se mi i ta souvislost těch jmen, že jeden je Horák a druhý je Horáček, takže 8. srpna všechny srdečně zvu na šansonový koncert v Řitonicích.
1: Jak oslovujete stále někoho dalšího, ať zaspívá na dobrou věc, na rekonstrukci kostela, neoslovuje potom zase někdo vás, abyste taky zaspíval na nějaký projekt?
0: Jasně, mě hlavně třeba volají lidi a ptají se mě, že taky by chtěli rekonstruovat kostel a co mají pro to udělat. Oni mě berou jako nějakýho jako člověka, který už v tom umí chodit. A,
1: no, tak jim a řekněte Horáček a Horák.
0: Ne, já jim vždycky říkám, že je potřeba to propojit na různých frontách. Tak, že je potřeba, aby se propojili jak dejme tomu lidé v obci, tak i třeba vlastně lidé z těch institucí, které mají na starost ty památky, že to není opravdu v silách jednoho nebo dvou lidí, kteří se teda rozhodnou, že tam začnou něco dělat. Opravdu je potřeba ty lidi propojovat a nějakým způsobem přesvědčovat, no. Takže takhle.
1: Jste dobrý. Ondřej, vy jste do Uherského Hradiště přijel i s Looprem. To je taková malá elektronická věcička. Hmm. Pro ty, kdo to neznají, zkuste nám to popsat, co to umí.
0: Looper je v podstatě takový nahrávadlo, do kterého já mám zapojený mikrofon a když zmáčknu knoflík takový zásadní knoflík na tom nahrávadle, když ho zmáčknu, tak ten přístroj začne okamžitě nahrávat cokoliv, co říkám nebo zpívám do toho mikrofonu. A jakmile to zmáčknu ten stejný knoflík znova, tak se to nahrávání uzavře a okamžitě vlastně ve zlomku vteřiny se pustí to od začátku, kdy jsem spustil to nahrávání, a takhle to běží pořád dokola ve smyčce. A takhle, když se to člověk trochu naučí a když to ovládne, tak přes tu smyčku může nahrávat další a další a další hlasy a takhle může vzniknout i celá píseň.
1: Takže nepotřebujete kapelu?
0: No tak jako nepotřebuju. No tak dá se to samozřejmě brát takhle, že můžu vystupovat sám i bez kapely, ale kapelu živou nic nenahradí.
1: Tak a teď si poslechneme, jak jste s Looprem zazářil na pohovce Jožky Kubáníka na živém natáčení oblíbeného pořadu Českého rozhlasu Zlín. Ondřej Ruml.
2: Skákal pes přes obves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal pes přes obves, přes zelenou louku, šel za
3: tady
2: ním
3: vidíš, jak ta konzervatoř byla důležitá.
2: Péro na klobouku.
3: Ty to zpátku?
2: Huku volkano rap, stevil sim, míňa zleš, huku
3: volkano
2: nelezeš, pse posaž, pse pakax.

0: Přidáme basu.
1: Se

0: Právě dozněly originální verze písničky Skákal pes. Jak je po svém a s velkou dávkou nápaditosti vytvořil Ondřej Ruml v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka při živém natáčení v Horském Hradišti. Ondřej, to je neuvěřitelné, co všechno Looper umí. A taky, co umíte vy, jak se s tím umíte pohrát. Mně to přijde spíš taková hračka. A ještě vám řeknu, že ty dvě zpěvačky lidovek se vám na konci velmi povedly. Mně říkal kolega, neoslovuj ho jako muzikant a zpěvák. Prostě řekni, že to je i bavič, Ondřej Ruml. Jste neuvěřitelný. A teď mi řekněte, jak často slýcháte větu ten druhý z X faktoru.
1: Já teda musím nejdřív ještě říct, že vůbec nemůžu tady uvěřit tomu, že tahle ta blbost zazněla na vlnách Českého rozhlasu. To je fantastický, to mám radost. Je potřeba říct, že samozřejmě se to tam pustilo pospátku, ta písnička Skákal pes, jo, já nevím, jestli tam z toho je znát, no nic. Každopádně, jestli mě někdo oslovuje jako toho druhého z X faktoru, nevím. Spíš se děje to, že když přijedu někam, kde někdo třeba moderuje a má mě uvádět, tak nebo často to tak jako někdy ještě občas napíšou, že Ondřej Ruml, finalista soutěže X Factor. Já mám ale pocit, že od té doby totiž uběhlo už 18 let a já mám pocit, že už si to nikdo ani nemůže moc pamatovat.
0: No,
1: jo.
0: My si to pamatujeme, jenom si myslíme, že už byste si zasloužil úplně jinou vizitku.
1: Jo, no tak... Já nevím, no, já to těm lidem jako nemůžu zakazovat, aby to říkali, ale mám pocit, že to je spíš taková berlička, že někdy vlastně nevědí, co mají říct. A nebo mají pocit, že to může tohle jako oslovit to publikum, jo? Že řeknou Ondřej Ruml, jako kdyby to malinko degradovali, to, co jsem od té doby doteď udělal, tak mají pocit, že to není dost na to, aby to museli zmiňovat a zmiňují právě tuhle tu věc. Ale já se jako nezlobím za to na ně, na ty lidi. Ale tak
0: prostě... hlavně, aby se nepletli a neříkali, že jste byl první třeba.
1: Byl bych radši, kdyby mluvili samozřejmě o nějakých současnějších projektech, ale chápu, že to pro širokou veřejnost nemusí být tak úplně atraktivní.
0: Ondřej, posluchačům a divákům v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jste zaspíval nádhernou píseň Havrani na sněhu. Ta je neodmyslitelně spojená s jedním z vašich důležitých momentů vaší kariéry. Pojďme se k němu vrátit. Mám na mysli konkurs Petra Habky, Michala Horáčka právě na Lyrikál Kudikam. O tom jste vy mluvil před chviličkou. To je výjimečný projekt, který propojuje divadlo a zhudebnělé verše. Jak na to vzpomínáte po těch letech?
1: Já bych řekl takový startovač můj, protože já jsem do té doby právě byl asi teprve rok a půl čerstvě vlastně vyflusnutý, když to řeknu blbě, tou soutěží talentovou X Factor. A měl jsem trošku na čele takovou tu nálepku, to je ten z té talentové soutěže, ta rychlokvaška, jakási ten symbol nějaký té televizní zábavy a tak dále, tak dále. A přiznám se, že jsem občas i vlastně cítil třeba od kolegů nebo od lidí, kteří se pohybují v hudební branži nebo i na divadlech, že mě tak jako vnímají najednou. Jo? Že mě, přitom já jsem předtím vystupoval všude možně, dělal jsem doma poctivou muziku, měl jsem kapelu, dvě kapely a tak dále, tak dále. Ale jako kdyby po té soutěži najednou vám přistane to přízvisko toho symbolu té televizní zábavy a máte to tak jako na čele napsaný. A najednou mi zavolal Michal Horáček a pozval mě na konkurs do Lyrikálu Kudikam, tak jsem tam šel, kde tam seděl právě Petr Habka, seděl tam Dodo Gombár, Míša Hořejší a tam jsem měl možnost vlastně poprvé zaspívat písničku Havrani na sněhu, kterou za malou chvíli posluchači uslyší. A vzpomínám si, že to byl nejkrásnější konkurs v mým životě, protože jsem měl poprvé v životě pocit, že na tom konkurzu mě skutečně někdo poslouchá a skutečně mě někdo jako se snaží vnímat a nekouká se na mě skrz prsty a neotáčí se někam jinam a nebo neodchází. Tak to bylo pro mě velký zážitek a díky tomuhle konkurzu se vlastně nastartovala potom moje spolupráce s Michalem Horáčkem, která v podstatě v různých formách trvá dodnes.
0: Nejenom, že vás vnímali, Ondřej. Režisér Dodo Gombár Na pohovce Jošky Kubáníka dokonce prozradil, že když vás tehdy na konkurzu uslyšel, tak vás považoval za zázrak. On teda řekl malý. Já když jako vás vidím, ty dva metry, tak bych řekl spíš velký zázrak. Takže vás i ocenili. Existuje nějaká rada, věta, životní lekce, kterou si z té doby nesete dodnes?
1: Já si vzpomínám potom, že pro mě byl obrovský problém existovat na velikém jevišti, který tehdy vlastně jeviště státní opery, vlastně asi největší snad jeviště, možná v Čechách. A bylo pro mě, jako pro kluka, který do té doby hrál na menších jevištích, bylo pro mě problém tam jako fungovat herecky. A musel jsem se hodně jakoby vlastně přemáhat a snažit přijít na to, jak to udělat, aby ta moje existence herecká na tom jevišti byla aspoň srovnatelná s těmi ostatními hereckými esy, které tam byly, jako třeba Karel Dobrý nebo Nina Divíšková, nebo nedávno zesnula Věra Nerušilová. Gustav Řezníček tam hrál fantasticky, například toho budou posluchači z Línčtí určitě znát. Takže pro mě to byl velký problém, jako se do toho nějak vpasovat, abych nebyl nevýrazný. A je pravda, že to chvilku trvalo, ale pak se něco stalo asi i tím, že jsem se spřátelil s Karlem Dobrým, který mi hodně tak jako pomyslně nade mnou držel nějakou ochranu ruku a vlastně mi dodával sebevědomí, tak možná i díky tomu se mi pak podařilo v tom nějak šťastně žít a existovat.
0: Tak si teď pojďme tu dobu připomenout i hudebně, Havrani na sněhu. Poslechneme si to v jedinečném provedení s cymbálovou muzikou Cifra, která vás hudebně doprovodila právě při tom nedávném vystoupení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na pohovce Jožky Kubáníka.
2: Havrani na sněhu, černí a úžasní, večer mi radili, co na

0: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptám vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Muzikant Ondřej Ruml je stále hostem Českého rozhlasu Zlín. Ondřej, vy jste během svého živého natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka bravurně napodoboval několik známých osobností. A právě imitování vás přivedlo i k hereckým rolím. V seriálu Iveta, který mapuje život Ivety Bartošové, jste stvárnil Karla Gotta. Jak náročné bylo vstoupit do role člověka, kterého zná snad každý v zemi? A Ondřej, odpovězte jako ten Karel Gott.
1: To jste mě zaskočila, dobře.
0: To jsem chtěla, ano.
1: No tak podívejte se, přeci jenom napodobovat takového mistra, jakým jsem byl a stále jsem já v srdcích mých fanoušků, je skutečně složité. Nicméně jsem rád, že právě můj oblíbenec Ondřej Ruml se toho zhostil a musím říct, že úžasně. Děkuji.
0: No. Ano. Imitování, to je výjimečný dar. Využil jste ho někdy i mimo jeviště nebo nahrávací studio, třeba nějaké při neškodné lumpárně?
1: Víte co, já jsem se snažil, prostě teď jsme si z toho trochu dělali legraci, ale já jsem se k tomu snažil fakt přistupovat jako hodně zodpovědně a ne jako imitátor. Já jsem prostě chtěl fakt jako zahrát Karla Gotta se vším všudy a nedělat si z toho jako srandu. Takže já jsem si nakoukal opravdu všechny dokumenty, co kdy o Karlovi vyšly a snažil jsem se vlastně najít jeho jako i fyzično, když to řeknu tak, protože ono to s tím imitováním souvisí, to by vám, nebo imitováním, vlastně když chcete někoho stvárnit, tak potřebujete najít i jeho fyzickou stránku. Takže pro mě to bylo vlastně jako práce, jako jedna z nejtěžších jako na roli, jako jo, jako pro herce. Ale jestli jsem někdy pak používal, no tak já to tak jako vždycky dávám k dobru, no toho Miloše Zemana, že ten je prostě fantastický, ten je vděčnej vždycky, no a baví mě prostě práce s hlasem a vůbec jako vlastně ta herecká práce na tom, že se zkusíte oblíct do kabátu někoho jiného, no.
0: Ondřej, kolik hlasů teda umíte napodobit a je to talent, se kterým jste se narodil, anebo se to dá naučit? My jsme vás tady velmi obdivovali hned po tom.
1: Já si myslím, že to je věc, když máte hudební sluch a pozorovací talent, tak to zvládne prostě každý. Jo, jako třeba můj kamarád Vojtadyk má v repertoáru právě třeba Miloše Zemana, umí ho geniálně, i včetně těch pádů a zakopávání. takže myslím si, že lidi, co pracují s hlasem a mají hudební sluch, tak mají i vlohy k tomu, dejme tomu, vypozorovat ty typické, takové ty signifikantní prvky těch lidí, těch osobností, jakým způsobem se vyjadřují a jak vedou hlas a jak mluví tu dikci a všechny tyhle ty věci. A dokonce i způsob uvažování, protože když třeba člověk se snaží napodobit Miloše Zemana, tak zároveň musí už okamžitě, když začne mluvit jako Miloš Zeman, tak rovnou hned někoho urazit, jo? Protože jinak by to nebyl Miloš Zeman.
0: Pojďme k vaší nové desce, ta se jmenuje Vždycky to tu bylo. Co je tím, co tu podle vás vždycky bylo?
1: První, co mě napadlo, říct Bůh, jo. Nebo tam není žádný ale, jenom musím podotknout, že pro spoustu lidí to Bůh není, protože nevěří v Boha, ale, teď řeknu ale, je zajímavý, že tyhle ti lidi, kteří vám tvrdí, že nevěří v Boha, tak pak v zápětí řeknou, ale myslím si, že něco je. Jo, a teď začnou mluvit o vesmíru, o přírodě, o síle, o energii, o osudu a nevím co všechno. A všechny tyhle ty věci, které jsem teďka vyjmenoval, tak je to, co tady vždycky bylo pro mě. Takhle to já vnímám a takhle to vnímám i v souvislosti s tou deskou a shodou okolností je to vlastně i obsažené v té písni, která tomu albu dala tenhle název.
0: Pojďme si ji poslechnout. Ondřej Ruml.
1: Vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima. Vždycky to tu bylo.

Let's get dot.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Vraceli jsme se k pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka. Z ní jsme si teď poslechli další hudební skvost píseň Život je náhoda, kterou tam zpíval s cymbálovou muzikou Cifra náš dnešní host Ondřej Ruml. Ondřej, zpátky k vašemu novému albu. Poslechli jsme si stejnojmenný single Vždycky to tu bylo. Vznikalo dlouhých 6 let. Tak jakých 6 let to bylo?
1: Nevím, tato informace je možná zavádějící. Nevznikalo takhle dlouho to album. Vznikalo 2 roky. 2 roky jsme na tom pracovali s Igorem Očepovským. Já jsem cítil už delší dobu, že potřebuji vykročit ze svojí škatulky šanzonového zpěváka a swingového zpěváka. Chtěl jsem se trošičku víc ponořit do svého nitra a do nějaký vnitřní originality, kterou doufám, že snad mám ještě. A prostě po těch albech, která jsem vydával doposud, která byla většinou vždycky ovlivněná nějakým stylem, nebo jsem nějakým způsobem se odrážel od už písní, které třeba už byly vytvořené a jenom jsem jim dával nový kabát, tak jsem cítil, že musím udělat něco, co bude jenom moje. A našel jsem producenta Igora Očepovský, který mě už léta předtím jako učaroval takovou svojí originalitou a takovým jako neotřelým přístupem, který jsem doposud tady v branži a v těch vodách českého jako showbiznisu nebo té hudby neznal. A trochu jsem se obával ho oslovit, protože jsem si říkal, on se mnou třeba nebude chtít dělat, teď já jsem ten z toho X-faktoru. Ale byl velmi milej a vlastně hned na prvním setkání, já jsem tam přinesl text a hned na prvním setkání jsme postavili písničku a já jsem v ten moment ucítil, že on je ten, se kterým budu chtít v následujících letech pracovat. A jsem moc rád, že jsme se potkali a že vznikla deska Vždycky to tu bylo, která je, řekl bych možná tak jako asi nejupřímnější a nejoriginálnější, co se mýho hudebního působení dosavadního týče.
0: Jedna z písní na nové desce je věnována vaší dceře Rozárce. Mhm. Jak vás inspirovala? A co na to říkala, když jste jí to poslechl, dokáže to ocenit? Nebo se jenom rozáří oči a jednou to pochopí?
1: Jo, tak jí je 7 let, tak ona to vnímá přes nějaké emoce, které třeba my vnímáme trochu jinak. Každopádně tahle písnička prostě k nám tak jako doputovala, napsal ji David Rotter, respektive text napsal Kamil Bouška a David Rotter tu písničku jako dodělal vlastně do té hudební formy. A my jsme ji převzali tak jako, že jsme si říkali, no tak je to taková milostná balada. Ale protože oba dva vlastně s Igorem, já i Igor máme malý dcery, tak když jsme tu písničku nahrávali, tak najednou nám došlo, že vlastně to ani není tak jako milostná píseň ve vztahu jako k ženě, jako k milence nebo k ženě nebo k přítelkyni nebo k partnerce, ale že to je vlastně vyznání lásky k té dceři. A když jsme tohleto si uvědomili, oba dva jsme se sebe tak podívali, to byl takový magický moment, že jsme najednou věděli oba dva, co chceme říct a řekli jsme to a potvrdili jsme si to tím, že to vlastně skutečně je píseň, která obdivuje vlastně ze strany otce k dceři. Takže jsme byli rádi, že jsme na to přišli a že jsme to s tím potom celý natočili a takhle to i prezentujeme a jsme rádi.
0: Na desce je jediný duet Romeo a Julie s Katarínou Knechtovou.
1: Ano.
0: Jak k tomu spojení došlo?
1: No, ta písnička Romeo a Julie, to taky napsal vlastně David Rotter, původně byla ta písnička vytvořená k divadelnímu představení Romeo a Julie, které se hrálo asi před 12 lety v Národním divadle v Brně. A režíroval to tehdy právě Dodo Gombár, který oslovil Davida, aby napsal tu píseň a David oslovil mě, abych ji naspíval. A tehdy jsem si říkal už, když jsme ji nahrávali, že je škoda, že ta písnička bude jenom pro to divadlo. Ale já jsem tehdy ještě přeci jenom se pohyboval hodně v tom jazzu a swingu a nebylo místo, kam tu písničku jako umístit jinam, než do toho divadelního představení. A teď nazrál ten čas letos a říkal jsem si, já ji dám na to album a Igor ji prostě malinko předělal a pozvali jsme tu Katarínu, která je bez nadsázky pro mě jedna z nejlepších zpěvaček všech dob, jako co tady byla kdy. A ona souhlasila, měl jsem z toho velikou radost, přijela do Prahy, přiletěla teda z Košic a natočili jsme tu píseň.
0: Ondřej Ruml, zpěvák, muzikant, herec, stále hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Na závěr se zastavíme u koncertování u vašeho turné. Jaké je, jak se vám daří, probíhá už od února a hlavně jednou ze zastávek bude také letní kino ve Valašském Mezříčí 13. června. Na co se můžou diváci, posluchači těšit právě tam?
1: Ano, milí posluchači, 13. června, to už je tuto sobotu. Já mám to štěstí se svojí novou kapelou, že nás přizvala kapela Činesky, fantastická kapela, abychom před nimi zahráli takový krátký koncert, asi 30 až 40 minut. Takže se moc těším do letního kina ve Velmezu, kde proběhne právě takový krásný hudební večer s kapelou Činesky a my máme tu možnost před nimi zahrát písně právě z té nové desky Vždycky to tu bylo.
0: Ondřej, děkujeme za milé povídání, humor, krásné písničky i energii, kterou jste dnes přinesl do dnešního Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naslyšenou anebo toho 13. června na viděnou ve Valašském Mezříčí na vašem koncertu. Loučíme se.
1: Děkuju, moc se těším.
0: A rozloučíme se písničkou, která také zazněla v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. Opět Ondřej Ruml, opět jeho elektronická věcička Looper, jmenuje se Shape of My Heart. Jarka Barboříková děkuje za pozornost. Loučím se ve 23 hodin naslyšenou v Noční lince.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty částkou přes 20 milionů korun. Sokolovnu ve Valašském Meziříčí čeká oprava velkého sálu. Uprchlíků a vysídlených bylo podle OSN loni nejméně za posledních 10 let. Dnes bude v regionu oblačno s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. S dalšími zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras Zlínského kraje. Rozdělí na ně téměř 20,5 milionu korun. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Krajská mluvčí Soňa Ličková uvedla, že se chystají například cyklostezky mezi Zádveřicemi a Rakovou na Zlínsku nebo ve Vsetíně. Druhá etapa cyklostezky Roky Tenka.
2: Většina peněz zamíří na projekty související s dálkovými cyklotrasami. Hejtmanství podpoří výstavbu cyklostezky na Horní Bečvě v úseku od Přehrady, chybějící etapu cyklostezky Bečva Vlára Vách mezi Svatým Štěpánem a Sidonií nebo přípravu cyklopropojení Pitína, Hostětína a Slavičína.
0: Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Výměna téměř 200 metrů čtverečních podlahy vyjde více než na 500 000 korun. Většinou nákladů zaplatí Sokol, pomůžou i sponzoři. Část peněz přidá i město. Více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na opravu poskytnout požadovaných 50 000 korun.
0: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratu do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu převládat oblačnost a během dne se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 17 až 20 stupni a vítr povane mírný, severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje Morava Krásná zem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

To byla Strouhalova dechová sedmička. Moravu krásnou zem zahájila polkou Dominika Strouhala a Růženy Sipěnové na zahrádce. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Pořád plný hezkých písniček na vás čeká, stejně jako milá vinšování vašim blízkým. No a dnes blahopřejeme k svátku Brunům a Barnabášům, na Slovensku pak Dobroslavám. I já tedy přeji jen to dobré. Teď připomínám telefonní číslo 726 46 520 a teď už Jožka Černý.

0: Jožku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám první telefonáty, tak dávám slovo paní Lídě. Paní Lída, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Lída z Lipníka. Přeji dobré poledne vám i všem posluchačům vašeho rádia. Včera měla naše sestřenice Marie Doleželová narozeniny. Posílám přání a písničku do domova důchodců do Lukova u Zlína, kde teď pobývá. Přejeme jí do dalších let hodně síly, božího požehnání a taky zdraví, které moc potřebuje. To vše přeji tři sestřenice, sestry Lída, Jana a Míla. Mm-hmm. Děkuji moc za písničku a zase někdy naslyšenou.
0: No a paní Lído, pošleme tu písničku i všem těm dalším klientům domova pro seniory v Lukově u Zlína, protože určitě nás tam někteří poslouchají. Každopádně v prvé řadě to bylo přání pro paní Marii Doleželovou a já vám jenom chci říct, že jste dobře učinila, že jste si to napsala dopředu, protože člověk nikdy neví, kdy ten mozek zklame, já to znám. A takhle to máte černé na bílém a pěkně jste vaší milé sestřice poblahopřála.
1: Dobře.
0: Tak někdy zase
1: sestřenici.
0: Tak někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou. Děkuju moc, nashledanou.
0: No a na tom druhém telefonu už čeká paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás zdravím ze Zlínska a chtěla bych vás poprosit pro písničku pro našeho kamaráda pana Jaroslava Říhu z Doubrav. On měl už včera narozeniny, ale nepodařilo se mi vás kontaktovat. Vyplňovala jsem formulář na stránkách vašeho pořadu a něco se pokazilo. Nevím, kdo ví, co jsem udělala špatně. Tak využívám tady tento způsob, abych mu ještě popřála prostřednictvím vašeho pořadu a pěkné písničky, hlavně hodně zdravíčka k 70, které včera oslavil, ať si užívá život, ať mu pořád chutná vínečko i štamprlička a moc, moc se těšíme na sobotní oslavu Gajdůškovi z Velkého Řechova.
0: Ano, tak, no paní Liško, jestli mě paměť neklame, tak já mám pocit, že panu Jaroslavovi Říhovi jsem včera předávala v Moravě krásné zemi nějaké vinšování.
2: Tomu kamarád. Ano,
0: no vidíte,
2: ano.
0: Tak nebyl tak bez blahopřání, no a teď má ještě jedno od paní Elišky. Mějte se hezky.
2: Děkuju moc, taky nashledanou.
0: Tak a dnes slaví 76. narozeniny paní Věra Buráňová z Beletin. Hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody přejí manžel Josef a celá rodina Buráňova. Vnoučata David, Anetka a Patriček posílají velikou pusinku. No a mistřiňanka přidává krásnou písničku.

0: Tak to byla mistříňanka, v jejím podání zazněla písnička Miloslava Procházky a Věry Urbánkové. No a teď už zazní nějaké pěkné vinčování z úst paní Palečkové. Dobrý den.
1: Pěkný den vám, paní Ostrá, zvukovému mistru i všem věrným posluchačům. Dnes má svůj narozeninový den moje dlouholetá kamarádka Anička Bačovská z Milokoště. Milá Aničko, k tvojím krásným půlkulatým narozeninám ti přejeme hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásku od svých blízkých, radost z vnoučků, pohodu, vždy dobrou náladu a boží požehnání do dalších dlouhých let. To a ještě mnohem víc ze srdce přejí Palečkovi s celou rodinou. Vám, paní Ostrá, moc děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
0: A někdy zase naslyšenou, paní Palečková. Tak a teď už je paní Zdena ze Štěpánova na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zahrajte prosím pěknou písničku a my připojíme gratulaci pro pana Antonína Nedomu z Vrtěžíře, který bude mít v sobotu 13. června svátek. Milý Toníku, hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti. Prožívej každý den s úsměvem, optimismem a ve spokojenosti. Všechno nejlepší k meninám ti přejí Zdena s Jirkou. Paní Ostrá, děkuji a přeji vám hezké odpoledne. Nashledanou.
0: Tak děkujeme moc, paní Zdeno. Další milé přáníčko odeznělo. S paní Zdenou jsme se rozloučili a beru si okresní sdružení hasičů Kroměříž. Je to tak, okresní sdružení hasičů Kroměříž dnes blahopřeje dlouholetému to funkcionáři ze Zdislavic, bratru Antonínovi Krejčířovi. Právě dnes slaví kulaté životní jubileum a jsou to 70. narozeniny. No a já ještě doplním, že bratr Toník má i v sobotu svátek. Takže, milí bratře, hasiči vám samozřejmě v prvé řadě děkuji za všechnu tu práci, kterou určitě ještě stále odvádíte pro hasiče. No a do těch let příštích vám přejí samozřejmě to štěstí, to je důležité, stejně jako zdraví, pohodu. Přejí vám krásná další léta života. A připějí alespoň naším prostřednictvím na vaše zdraví. No písnička, budou to písničky a je to směs, která se jmenuje ta naše kapela a hrát bude Moravanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak jak jsem říkala, byla to Moravanka, která nám přinesla radost pěknými písničkami. No ale teď už si poslechneme, komu asi přinese radost paní Žovková ze Strážnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás v Českém rozhlasu Brno a Zlín a prosila bych nechat zahrát Rotoničku a Antonína Maňákový zvuky, kteří zítra a pozítřešku mají svátek. Chtěla bych jim popřát hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky, aby jim všechno vyšlo tak, jak si přeju, a boží požehnání. A protože ve středu měl narozeniny i Luboš Laš ze Strážnice, krásných 52 roků, tak bych mu chtěla popřát taky hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky, aby mu všechno vyšlo v jeho životě tak, jak si přeje, tomu přeje teta ze zahrádky. Mm-hmm. Děkuji moc, paní Ostra, a nashledanou.
0: A teď už paní Eva z Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla dneska popřát panu Jiřímu Gečnukovi k jeho 89. narozeninám. A i když teda mu různé handicapy komplikují život, on se nevzdává, chodí zpívat, chodí tančit na vlhkou a je prostě aktivní, tak aby mu to vydrželo i nadále hodně zdraví a prostě ať má před sebou pořád nějaký cíl a sen, který si chce splnit. Mm-hmm. Tomu přeje Eva z Brna.
0: Ano, no tak já si beru vzor z pana Jiřího, opravdu. Paní Evo, já doufám, že příští rok budeme blahopřáté kulaté 90. panu Jiřímu a no, že si určitě při hezké písničce třeba i zatancuje nebo si zaspívá. Tak ještě něco chcete dodat, nebo už se můžeme rozloučit?
2: Děkuji, jste velice laskavá.
0: Tak paní Evo, někdy zase naschledanou, zdravím tohoto milého jubilanta pana Jiřího Gečíka, který slaví dnes 89. narozeniny. Na hudební dárek ten určitě také přijde vhod a předává ho Krumsíňanka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo připomenu 726 465200, ale už tady mám další dva telefonáty. Jeden je z Lanžhota, kde zdravím paní Hanu Ševčíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Chcela bych popřát a poslat hudební dárek mojim dvěm sestrám. Jsou to Marie Kořínková, která se zítra dožívá 85 let, je to lanžhotská vyšívačka. A Ludmila Ciprisová, která se v sobotu 30. května dožila 89 let a je to lanžhotská malérečka. Dlouhé roky zdobily překrásné lanžhotské kroje a v celém širokém okolí, za co jim patří velké poděkování. Přejeme jim hodně zdraví a božího požehnání. Za celou širokou rodinu jí to přeje nejmladší sestra Hana a švagrová Lidka. Děkuju vám moc za písničku.
1: No, já se chci zeptat, paní Hano, vlastně no? Vy jste to měli nějak v rodině, tady ty vyšívačky, malérečky, nebo
2: ne,
1: to se sami
2: naučili? Jenom tyto dvě satého taky.
1: Fakt? No teda. No, no a vy jim k tomu zpíváte, ne, paní Hano, abyste aspoň tak to nezůstala pozadu.
2: Ne, tak ale jo. Zpívali jsme všechny,
1: tak. Zdravíme paní Marii i paní Ludmilu. No dnes už jedna písnička o Lanžhotě zazněla, pakliže se nepletu. Teď to bude jiná, známá to písnička, tak doufám, že si tyto dvě šikovné dámy i společně zaspívají. Paní Hano, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji moc krát.
1: Není zač. A teď už pan František Urbánek z Křepic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Jiřínko. Takže dneska slaví narozeniny pan Milan Makovička ze Šitár. Tak Milane, všecko nejlepší, on je štěstí, lásky a hlavně toho zdravička ti přeje Urbánkovi z Křepic a písnička, ať potěší tvoji manželku. Zítra má svátek Tonička a je to Tonička Kaňová ze Šitbořic a Tonička Nečasová z Křepic. A v pátek, v sobotu mají svátek Tonici, tak její manžel, jo, Kaňa, Toník taky slaví svátek a pak je to Tonda Lang a Tonda Trávníček ze Senorad, jo, a všem křepickým Toníčkům a manželce pro potěšení a písnička potěší paní našu malou Ivanku Sabokovou.
1: Dobře, no. Tak jo, tak hezký den, pane Františku, nashledanou. Na dnešním narozeninám přejeme vše nejlepší dědovi Janu Veselému z Krumvíře, který dnes slaví kulatých 90 let a také babičce Libuši Veselé, která slaví ve stejný den, tedy dnes, 11. června, 88. narozeniny. Za vše děkuje a přeje všechno nejlepší, hlavně zdraví, celá rodina. A jak už jsem říkala, písnička to bude známá, takže doufám, přátelé, že se teď vašimi domácnostmi rozezní zpěv a bude vás doprovázet dechová hudba suprafonu.

0: Tak to byla známá písnička Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana, Zelené háje. Tak teď už dospívat, milí posluchači, protože další gratulace už jsou tedy na spadnutí. Třeba paní Makovičková je připravena. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jirinko, tady Makovičková Štítary. Já bych chtěla dneska nechat zahrát manželovi, tatínkovi a dědečkovi Janu Makovičkovi k jeho narozeninám. 18. má svátek i syn, 20. má narozeniny syn Pavel a 29. má narozeniny Pavel. Tak bych jim všem třem chtěla popřát hodně zdraví, zdraví, zdraví a vám, Jirinko, taky hodně zdraví.
0: Tak a hezky si to užívejte, paní Makovičková, ten dnešní den. A pejska už můžete pustit. Kam jste ho zavřeli?
1: Nikam, já jsem ho tady vyhnala jenom.
0: Tak jo. Tak už ho můžete zase zahnat. Zdravím pana Milana Makovičku. Jste naši věrní posluchači. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Dnes otvírá knihu svého života na 50. straně paní Petra Boušková ze Žeranovic, rodačka z Lechotic. Milá Peťo, já ti přeji do další 50. hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to ti přeje manžel Václav, děti Václav a Jan, rodina Šestáková, rodina Šidlíková z Velehradu, rodina Šidlíková z Lechotic, babička Blažena, teta Cholastová z Rackové, teta Navrátilová z Tučak, rodina Dudíková z Roštění, rodina Barotková a Navrátilová z Prusenovic a maminka z Lechotic. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Já se usmívám, paní Šidlíková, protože těch gratulantů bylo skutečně velké množství. No a přáli, dá se říct, vlastně takové mladé holce, že jo, paní Petra Boušková.
2: Ano, to je 50 roku.
0: To je úplně mládě.
2: Krásný věk.
0: Dobrý. Tak jo, takže písnička, ta bude taky pěkná, stejně jako vaše milé přání. Naschledanou.
2: Taky děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. No a další, prosím o zahrání písničky k narozeninám mojí milé sestře Jarce Crhonkové ze Studnic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a ať se můžeme spolu ještě dlouho vydávat na naše pravidelné výlety. Přání posílám také jejímu synovi Kamilovi, který oslaví narozeniny 21. června. No a teď už se dozvíme, kdo tak pěkně blahopřeje, je to sestra Anka s rodinou. No a dnes má narozeniny, cituji, naša Ludmilka Kudlová ze Sekul. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání ji přejí všichni, kteří ji mají rádi. No a starobrněnská dvanáctka nám zahraje krásné tango Moravo krásná. Český rozhlas.

0: Tak to bylo tango Ady Rulíška, Moravo krásná. No a další telefonáty, tak zrovna tento je ze Šumic, kde zdravím pana Josefa. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl dneska povýšovat našemu kamarádovi Jaroslavu Veleckému ze Šumic, který včera oslavil své krásné narozeniny. A tomu přeji já, Josef, s manželkou plus všichni kamarádi, účastníci zájezdu. A ještě mám tady jedno přání.
0: No já vás přeruším, pane Josefe. Vy jste řekl tomu přeji, ale neřekl jste, co přejete panu Jaroslavovi.
1: No tak přeju hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se mu daří, ať častěji chodí mezi nás. Máme takovou party, kde chodíme, jak se říká, na pivo. Mm-hmm. Tak a častěji přijde.
0: Tak
1: takže to takto. A ještě tady mám jednoho kamaráda, mám tady Jaroslava Zahálku, kterému přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se mu daří. Děkuji vám, paní
0: Ostrá. Vám ať se také daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Pan Karel z Kramolína, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Dneska má narozeniny a příští ten svátek pan Milan Makovička za štítar. Tak budu přebět s manželkou Aničkou, všechno lepší, hodně je štěstí, zdraví a větší důchod. Ať se mu splní, že moc si přeje. Zdravíme a jeho manželku a Urbánkovi do Křepic. Manžel se pro potěšení.
0: Tak jo, tak se můžeme rozloučit, pane Karle.
2: Děkuji vám
0: Nashledanou. No a paní Marie Nachtmanová se dnes dožívá krásných kulatých 70. narozenin. Do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstí a lásky. To všechno přejí dcery Petra a Lenka s rodinami a syn Marek. Nejmladší pravnoučci Jakubko a Matias posílají prababičce pusinky. A přání tady má i paní Zdenka Rajchová, která má dnes narozeniny. Maminko a babičko, přejeme ti pohodu, dobrou náladu a spoustu hezkých chvil s těmi, které máš ráda. Ať si dnešní den užiješ podle vlastních představ. A je tady i PS, kdyby to bylo možné, udělal by ti Tobias narozeninovou snídani do postele. No a na dálku zdraví Tobias, Květil a Iva. Písnička Lhoťanka, ty a já.

To byla polka Václava Smoly v podání Lhoťanky. A ještě dnešní narozeninový den je významným pro paní Boženu Hájkovou z Břeclavy, protože se dožívá svých 18 let. Tato významná událost je příležitostí, abychom jí do dalších let života popřáli plnou náruč hlavně zdraví, spokojenosti, klidu a pohody a radosti z každého krásně prožitého dne. No a to jí přejí manžel Václav a všichni, kteří mají rádi. A ještě písnička pro kamarádku paní Ivu Orálkovou ze Zvonovic. Dnes slaví krásné 75. narozeniny. Ivo, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost mezi blízkými. Ze srdce přeje Růžena. K narozeninám přejeme ti, co se srdečně přává, štěstí, zdraví a lásku, která je ta pravá. Život je krátký, čas je rychlý, nedá se vrátit ani přetočit. Proto si važme každé minuty strávené s těmi, co máme rádi. Takže to bylo pěkné přání pro Ivu Orálkovou. No a teď už písnička Pilo Bisa Pilo.

Tak to byl Kuno Jan, Pilo Bisa, Pilo Moravská Lidová. A já tady mám ještě pro vás pozvánku. Tu Faranka bude hrát Vladimíra Fefra. Kdy? No, koncert se koná v pátek, což už je zítra, 12. června v Kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí, tedy její polední část. Těším se na další setkání s vámi a bude to už brzy, dnes krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá a už slyšíte Glorii. V jejím podání zní nádherná orchestrální skladba Zdeňka Gurského.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Otrokovicích někdo úmyslně poškozuje stromy. Město podalo trestní oznámení. V Horní Bečvě chtějí udržet běžkování i v zimách s menším množstvím sněhu. Za benzín Češi zaplatí méně než před týdnem. Cena nafty zůstala skoro stejná. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Město Otrokovice podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, který ve městě úmyslně poškozuje stromy. Týká se to zatím 9 stromů ve dvou lokalitách, a to bytových domů v ulici Nádražní a u garáží na ulici Příčná. Podle předběžných odhadů vznikla městu škoda v řádu desítek tisíc korun. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: Město v souvislosti s případy vyzývá veřejnost, aby si všímala podezřelého chování v okolí stromu a veřejné zeleně, zejména manipulace s nářadím, vrtání do kmenu nebo podezřelého pohybu osob v nočních hodinách. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případů, mohou lidé oznámit městské policii Otrokovice nebo na městském úřadu.
2: Horní Bečva chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta jasné.
5: Naši představuje aspoň kilometr, kdyby se nám podařilo vytvořit. Zatím počítáme s pořízením technologie, která vlastně variabilně, s kterou budeme moci zasněžit ad hoc danou lokalitu, kde to bude vhodné.
2: Benzin od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenerské kariéry cítí.
6: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu převládat oblačno, vyskytnou se i přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky i oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 20 stupňů Celsia a vítr povane mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Hulíně v Záhlinické ulici havarovala dvě osobní auta. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Alex a host. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
3: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu, něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takové

0: most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. Online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kdy to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží, nějakým normálním lidským jazykem. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začali nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvěj, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně o, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celé Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj i letos podpoří senior pasy a rodinné pasy. Ekologický festival v Uherském Hradišti nabídne besedy i filmové projekce. Schodek rozpočtu může v příští rok přesáhnout 350 miliard korun. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy využívá přes 8 tisíc rodin. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: Peníze od kraje pomohou zajistit provoz mobilní aplikace a karet, rozšiřování sítě poskytovatelů slev i propagaci obou projektů. V plánu je také navýšení počtu míst, kde budou moci lidé slevy uplatnit.
0: V Uherském Hradišti dnes začíná Festival ekologie a ochrany přírody. Týká se to také tebe. Akce se už téměř půl století zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí. Čtyřdenní program nabídne besedy, výstavy i filmové projekce. Pokračuje ředitelka festivalu Anna Stránská.
3: Festival Týká se to také tebe, který letos má už 48. ročník. Se letos pokoušíme vrátit ke kořenům tím, že má jít o nějakou platformu setkání, debat, diskuzí. V minulých letech to byla primárně fotografická soutěž, kterou jsme proměnili v otevřenou tvůrčí audiovizuální výzvu, takže zachováme i ten umělecký rozměr.
0: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, to by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% HDP. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane.
1: Sport.
0: Ve 21 hodin začne zápasem Mexiko Jihoafrická republika mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času duelem proti Jižní Koreji.
4: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku, vnímáme ji.
5: Přiznává kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí před startem světového šampionátu. Zápas proti Jižní Koreji bude v mexické Guadalajaře sledovat skoro 50 tisíc diváků, z toho by až 6 tisíc mohlo být z Česka. Kromě soupeře se bude muset národní tým vyrovnat i s tím, že svůj první duel ve skupině odehraje v nadmořské výšce srovnatelné s nejvyšší českou horou Sněžkou.
6: Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
5: Říká reprezentační trenér Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v noci na zítra od 4 hodin našeho času v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu oblačno, vyskytnou se i přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Santraženy se srazila dvě osobní auta. V Otrokovicích na třídě Tomáše Bati havarovala také dvě osobní vozidla. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám co nejpříjemnější čtvrteční odpoledne. Dnešní den má ve svém datu dvě jedničky, tak věřím, že i vy byste 11. červen oznámkovali jedničkou. A když už jsem u té školní terminologie, tak té nahrává i následující píseň, ve které bude hrát hlavní roli školní pomůcka, počítadlo. Nebude to ale počítadlo obyčejné, bude to počítadlo lásky. Količky na něm bude přesouvat Hana Zagorová. Hned po písničce nás ale čeká vážné téma. Sucho na většině území Zlínského kraje trvá i přes dešťové srážky v tomto týdnu. Nadále problémy to působí zemědělcům, chybí i voda v řekách a potocích. Zhruba za 3 minutky přidáme k tomuto důležitému tématu detaily. Máme 5,5 minuty po 14. hodině. Český rozhlas Zlín přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na více jak polovině území Zlínského kraje je i přes déšť z uplynulých dnů dál výrazné sucho. Jaro beze srážek tak znamená podprůměrné hladiny vodních toků a přinese i nižší úrodu u některých plodin. Více teď k tématu řekne reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Deštivé počasí nebude mít na doplnění vody v krajině výrazný vliv. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu je půda příliš vysušená a vodu přijímá jen povrchově. Většinu srážek pohltí vegetace a voda v půdě nezůstává. Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se ani koryta potoků a řek zatím nenaplní.
2: Hladiny toku budou kolísat, a to vlivem srážek v průběhu celého týdne. Nepředpokládáme však, že by došlo k nějakému většímu zlepšení situace. Naopak očekáváme, že po odeznění srážek budou opět poklesávat průtoky v tocích pod podprůměrné hodnoty.
0: Změnili deště aspoň stav vody v nádržích, Karolíno?
1: Nádrže ve Zlínském kraji jsou díky dešťům nad průměrnou hladinou ve většině případů. Voda v nich stoupla až o 10 cm. Největší význam má deštivé počasí pro vodní plochy na Vsetínsku. Nádrže Horní Bečva a Karolinka jsou naplněné zhruba z 85%. Podle Povodí Moravy intenzivní a lokální deště ale neřeší situaci dlouhodobě. Nádrže naplněné nevydrží a pracovníci očekávají, že během příštího týdne hladiny opět klesnou na podprůměrné hodnoty.
0: A jaký dopad má sucho na zemědělce?
1: Dopady suchého jara negativně ovlivňují zejména okresy Uherské Hradiště a Zlín. Pracovníci projektu Intersucho, kteří situaci sledují, zaznamenali dopady na pěstování obilovin, řepky olejné i ovocných stromů. Podle hlavního koordinátora projektu Intersucho Miroslava Trnky jsou dopady větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci kvůli suchu letos očekávají podprůměrné výnosy právě u obilnin a řepky. V nejpostiženějších oblastech může být pokles až o 30%.
0: Mohou ještě deště něco zachránit?
1: Odborníci se zlepšením situace příliš nepočítají. V příštím týdnu má být opět počasí bez srážek. Podrobnosti k situaci zemědělců dodává koordinátor programu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba vscházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně odčinit.
0: Sucho na území Zlínského kraje je výrazné i přes deštivé počasí v tomto týdnu. Jaké důsledky má počasí na hladiny vody v nádržích a úrodu zemědělců, jsme probrali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s reportérkou Karolinou Macejovou. Děkujeme za zprávy, byť nebyly moc veselé. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: V Jasené na Zlínsku dnes po rekonstrukci slavnostně otevřou Mikuláštíkovo fojství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici. My se tam vypravíme už za chvíli. Pojďte s námi.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevírá návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Rožnovské Valašské muzeum v přírodě opravit a zajistilo její statiku i technické zázemí. Uvnitř teď návštěvníky čekají nové expozice o životě fojtů, portáších i zbojnících. Český rozhlas Zlín vás zve na prohlídku.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, porcelánový nábytek, historické fotografie. Jsou tu také 4 postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně 3 fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
3: Obrovské, já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
1: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
3: Tady vždycky sedávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad fojta.
3: Ano, tady byl úřad fojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
3: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíkova fojtství, které se dnes po rekonstrukci znovu otevírá v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
5: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, písně.

0: A teď budu mít pro posluchače Českého rozhlasu Zlín nesoutěžní otázku. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol, který najdeme v našem kraji? Někdo odpoví okamžitě, někomu dáme ještě chvilku na vzpomínání. Odpověď pro nás bude mít záhy Arnošt Lukeš, protože právě tento bod hodlá navštívit i při našem dnešním výletu z Pusteven na Martiňák. Což už můžete vnímat jako takovou malou nápovědu. Přeji hezký den, pane Lukeši.
1: Hezký den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na nejvyšší vrchol Zlínského kraje, Čertův mlýn. Je to čtvrtá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Nachází se 2,5 kilometru východně od Pusteven. Vrchol je ve smrkovém lese bez výhledu. Celá vrcholová část je součástí Národní přírodní rezervace Kněhyně Čertův mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech. Byla vyhlášena roku 1982 na ploše 195 hektarů kvůli ochraně přirozených vrcholových smrčin. Název vrcholku Čertův mlýn vznikl podle pověsti, dle které ve žlabu nedaleko vrcholu postavil čert mlýn. Ve skutečnosti se jedná o ukázku odsedávání bloků takzvaného Godulského pískovce.
0: Děkujeme i za odborný pohled na tuto lokalitu. Někdo si ale přesto rád ponechá během cesty v mysli ten romantický přístup k Čertovu mlýnu. Kudy se k němu vydáme?
1: Vrchol je přístupný po červené značce z Pusteven přes sedlo Tanečnici celkem 3 kilometry. Nedaleko vrcholu se nachází skalní útvar Čertův stůl, leží však mimo značené cesty a z důvodu ochrany území je nepřístupný. Tvarem připomíná dolmen, ale není jasné, zda vzniknul přírodní či umělou cestou. V lokalitě byl pozorován výskyt rysů. V sedle mezi Kněhyní a Čertovým mlýnem narazíme na pomník partizánské brigády Jana Žižky, která zde působila na podzim roku 1944. Z vrcholu se stoupíme po zelené na Martiňák. Tady si můžeme odpočinout. Najdeme zde wellness hotel a hospůdku pod starým buchem. U hotelu je památník partizánské brigády Jana Žižky. Na Pustevny se vrátíme po naučné stezce Beskydská horská stezka. Ta je vedena v souběhu s červenou turistickou značkou. Od chaty na Martiňáku na Pustevny měří stezka asi 8 kilometrů a je na ní 9 zastavení s tabulemi. Můžete si na nich přečíst o přírodních i historických zajímavostech, například o poustevnících, mořském oku, o Čertovi a mlýně a životě partizánu. Celá trasa měří asi 15 kilometrů. Zatímco začátek trochu stoupá, z Čertová mlýna vede po hřebeni a klesa na Martiňák, naučná stezka vede úbočím a převýšení na ní nejsou náročná.
0: Během cesty z Pusteven na Martiňák si navíc budete moct při dobití Čertova mlýna říct, že právě stojíte nejvýše, jak to jen v našem kraji jde. I to pro vás může být motivace k pěknému výletu. Děkujeme za ně, pane Lukeši. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se budeme za chviličku věnovat jedné nejen dětské kratochvíli. Já myslím, že i leckterý dospělý si rád vypustí draka takového toho z papíru. A leckdy je to pro některé tatínky záminka k tomu hezky si pohrát s malými synky nebo dcerkami. Pouštění draku je každopádně oblíbená zábava především na podzim. Kdy a kde ale začala? Tak i na to odpoví dnešní vydání seriálu Co v učebnicích nebylo. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 11. června, my se teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale v myšlenkách vrátíme spíše k podzimu. Právě to je roční období, které máme mimo jiné neodmyslitelně spjaté s pouštěním draků. Proč se ale tradičně věnujeme této kratochvíli právě na podzim? A jak je to s historií pouštění draků? Tak to jsou jen některé z otázek, na které nabídne odpovědi dnešní díl seriálu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: A my se za chviličku také zaměříme na sport, tentokrát ne regionální, ale přímo světový. Ano, už za několik hodin odstartuje fotbalové mistrovství světa, kterého se po 20 letech zúčastní také česká reprezentace. Letošní šampionát bude speciální i z jiných důvodů. Víc o tom řekneme za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: 14 hodin 49 minut, to vše ve čtvrtek 11. června, podtrženo sečteno, poslední hodiny zbývají do startu mistrovství světa ve fotbale, jedné z největších, ne-li největší sportovní akci na světě. Na místě je taky reportérský tým Českého rozhlasu, od kterého uslyšíte i na naší stanici reportáže přímo z centra dění. Já jsem teď ale ve spojení se sportovním redaktorem Českého rozhlasu Zlín, Davidem Nekvindou. Ten sice zůstal doma, přesto s ním můžeme probrat základní informace před startem turnaje, protože se skvěle orientuje. Je to odborník. Davide, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Letošní mistrovství světa bude hned z několika hledisek trochu jiné než všechny předchozí šampionáty. Pojď našim posluchačům říct, v čem.
1: Závěrečný turnaj poprvé hostí hned tři země, Spojené státy americké, Mexiko a Kanada. Důvod je i ten, že mistrovství světa se premiérově zúčastní 48 týmů, což je o 16 víc než na předchozích turnajích. To přináší i drobnou změnu v systému celé soutěže. Týmy jsou rozdělené do 12 základních skupin, po čtyřech, z každé z nich postoupí dvě mužstva přímo a do playoff se dostane taky 8 týmů umístěných na třetím místě svých skupin. Poté už se začne hrát klasickým vyřazovacím pavoukem. Finále se odehraje v americkém New Jersey 19. července a připomenu, že zlaté medaile obhajují Argentinci.
0: Vraťme se ale ještě ke startu turnaje. Kdo ho obstará?
1: Tradičně to bude jeden z domácích týmů, v tomto případě Mexiko. Od 9 hodin večer středoevropského času nastoupí na Aztéckém stadionu proti Jihoafrické republice. A hned ve druhém zápase celého turnaje se představí taky český tým, který nastoupí v pátek, tedy zítra, ve 4 hodiny ráno proti Jižní Koreji. I tento duel přivítá Mexiko, konkrétně Guadalajara. Češi tam už absolvovali trénink po příletu z Dallasu, kde mají základnu, a takto přiblížil atmosféru v mužstvu trenér Miroslav Koubek.
2: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
1: Doplním, že v dalším zápase se čeští fotbalisté utkají příští čtvrtek od 18 hodin s Jihoafrickou republikou. Skupinu pak zakončí 24. června proti domácímu Mexiku.
0: Ještě se tě, Davide, zeptám, jestli má nějakou stopu na turnaji i náš Zlínský kraj, ať si také přihřejeme naši regionální polívčičku.
1: V českém týmu je trojice hráčů, kteří se narodili nedaleko Uherského Hradiště, kam pak chodili do školy a v mládeži taky hráli za Slovácko. Jde o brankáře Matěje Kováře, obránce Davida Juráska a záložníka Michala Sadílka. Navíc je dost pravděpodobné, že všichni jmenovaní nastoupí v duelu s Jihokorejci v základní sestavě. V realizačním týmu pak nechybí dlouholetý kustod národního mužstva Josef Hamšík, a to je předseda klubu z Uherského Brodu. No a tak trochu má Zlínský kraj zastoupení taky v irácké reprezentaci, protože za tu hraje Merchas Dosky. Aktuálně je to sice fotbalista Plzně, předtím ale strávil několik sezon ve Slovácku.
0: Prozradil sportovní redaktor David Nekvinda, se kterým jsme mluvili o blížícím se startu fotbalového mistrovství světa. O jeho vývoji vás samozřejmě budeme v našem vysílání průběžně informovat. Davide, ještě se tě zeptám, jak ty budeš pracovně prožívat právě mistrovství světa. Přece jenom ty časy nejsou pro naše zeměpisné šířky a délky příliš přívětivé. Tak budeš sledovat?
1: Budu sledovat, ale právě ne až tolik pracovně. Kolegové ze sportovní redakce jsou na místě, takže ti to pochopitelně budou především z pohledu českého týmu pokrývat detailně. My tady, kteří jsme zůstali v Česku, tak jim budeme pomáhat na dálku, třeba nějakými informacemi o statistikách nebo o jiných týmech. A dívat se určitě budu, i když vzhledem k tomu počtu zápasů rozhodně ne na všechny, a přiznávám, že ty noční zápasy se bojím, že často prospím. Ale věřím, že u českého týmu u toho neusnu a těším se, až si ve 4 ráno zapnu zápas s Jižní Koreou.
0: Těší se jistě i naši posluchači. Děkujeme za všechny informace. Měj se hezky, Davide. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlobicích na Kroměřížsku hasiči od rána hasili požár rodinného domu. Na místo musel přijet i statik. V pátek a v sobotu se v areálu Štěrkoviště v Otrokovicích koná 7. ročník hudebního festivalu Lážo Plážo Fest. Přinese dopravní omezení, ale i posílení dopravních linek. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. V noci bude v našem regionu polojasno, nejnižší teploty jen 4 stupně. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Hasiči od rána zasahovali u požáru rodinného domu ve Zlobicích na Kroměřížsku. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a vystřídalo se tady 11 hasičských jednotek. Ještě před jejich příjezdem objekt opustili 2 dospělí a 3 děti, všichni bez zranění. Hasiči požár lokalizovali po 9:30 dopoledne. Na místě i nadále pracují hasiči. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Vzhledem k rozsahu požáru, který zasáhl horní patro a střechu objektu, byla nasazena také výšková technika. Na místo byl přivolán statik. Po jeho vyhodnocení hasiči zabezpečili nebezpečná místa a pokračovali v rozebírání poškozených částí střechy, vyklízení bezpečného prostoru a dohašování skrytých ohnisek.
2: Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody je teď předmětem vyšetřování. Dočasná dopravní omezení se dotknou v pátek a v sobotu areálu Štěrkoviště v Otrokovicích a jeho okolí. Důvodem je konání 7. ročníku hudebního festivalu Lážo Plážo. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
5: Od pátečních 6 hodin ráno až do nedělního brzkého rána bude uzavřena komunikace podél severní strany Štěrkoviště, konkrétně úsek od silnice 1/55 po kruhový objezd. Po dobu konání akce také nebude možné parkování ani průjezd v prostoru cesty směrem k domu Sluníčko. Organizátoři zároveň posílí městskou hromadnou dopravu mimořádnými spoji.
2: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. U soudu v německém Weiden začal soud se 2 muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
6: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu polojasno až jasno, lokálně i mlhy. Nejniže naměříme mezi 9 až 4 stupni a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Zubří v ulici Hamerská se srazila 2 osobní auta. V Uherském Hradišti v ulici Lomená máme hlášený pád koloběžkáře se zraněním. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Pavel Vacek.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A pro další hodinu dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín pro vás chystáme mimo jiné tipy na to, kam se v našem kraji vydat za příjemnými zážitky. A to nejen ve stručných kulturních pozvánkách, ale jeden tip rozvedeme i podrobněji. Těšit se můžete také na pokračování oblíbeného cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý. Už za chvíli se ale podíváme na sportoviště pro milovníky skateboardů, trikových koloběžek a dalších sportů ulice. Nově vznikají ve Zlíně i Holešově. I pokud této zábavě neholdujete třeba právě vy osobně, tak snad vám následující reportáž může pomoct přiblížit se třeba více vašim potomkům či vnoučatům. Tak rozhodně poslouchejte a ať vás vše, co vám Český rozhlas Zlín bude i v nadcházející hodině nabízet, jen a jen potěší. Hezký den!
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla letní pohoda v písni Michala Tučného ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My se teď budeme věnovat jedné kratochvíli, která těší asi především mladší generaci, ale určitě bude zajímavé se do ní ponořit hlouběji. Ve Zlíně a Holešově budou nové sportoviště za desítky milionů korun určené pro takzvané sporty ulice, tedy skateboarding, trikové koloběžky a další podobné aktivity. Podrobnosti o nových hřištích s překážkami a úrampami teď probereme s reportérkou Blankou Kovandovou. Vítám tě ve studiu, Blanko.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Nejdřív zamíříme do Holešova. Tam jsou nové plány na skatepark, teprve na papíře, pokud vím.
1: Ano, a jde o velmi ambiciózní plán za desítky milionů korun. Má to být stavba na zelené louce, ten areál má mít rozlohu 1 hektar a popisuje ho starosta Holešova Milan Fritz z Hnutí Ano.
2: Máme studii, je to vlastně na okrajové části města, tak aby to nerušilo, a kromě toho skateového hřiště, tak tam to pumptrackové hřiště, pumptracková dráha pro starší i pro děti, pro začínající, včetně zázemí. Ty odhadované náklady budou kolem 30 milionů korun, nicméně v tuhle chvíli jsme začali teprve projektovat, respektive jsme v té fázi té studie a následně prostě projekt, povolení a výstavba v dalších letech.
1: Město už mělo schůzku se zástupci skateové komunity a ladili požadavky na typy překážek a další podrobnosti.
0: Ve Zlíně už přestavba starého skateového hřiště za dopravním podnikem začala a cena se vyšplhala na 70 milionů korun. Proč je projekt tak finančně náročný, Blanko?
1: Původně opravu zastaralých překážek navrhli sami skejťáci v rámci participativního rozpočtu. Vedení města usoudilo, že by hřiště chtělo pořádnou rekonstrukci, to se hovořilo o částce 40 milionů korun. V současnosti jde o mnohem větší projekt za zmíněných 70 milionů. O vysvětlení jsem požádala primátora Zlína Jiřího Korce z Hnutí Ano.
3: Projekt z podparku Bartoška je častokrát zkreslený tím, že to pouze skatepark, což není pravda. Tento projekt je vlastně složen z několika sportovišť. Je to samozřejmě ten skatepark, o kterém se všude mluví, který v rámci té ceny je zhruba nějakých necelých 20 milionů korun. K tomu jsou tam další dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro tady celé to sportoviště a parkurové hřiště. To je důvodem, proč vlastně celá ta lokalita vychází na necelých 60 milionů korun bez DPH.
1: Podle Jiřího Korce byl při přípravě používaný název skatepark, což bylo nepřesné a nebylo to správné, protože jde o daleko větší sportoviště s víceúčelovým využitím.
0: Jaké módu má sportoviště ve Zlíně fungovat, Blanko? Bude pro veřejnost přístupné nebo se za jeho používání bude platit?
1: Mělo by být otevřené a mělo by mít svého správce, mělo by být volně přístupné. Už teď se na místě staví a hotovo má být příští rok v září.
0: Máš nějaký případ z okolí, kde vedení města postupovalo při budování skateparku úsporněji?
1: Tak v Napajedlích na Zlínsku třeba zvolili jiný přístup. V lokalitě Pahrbek vznikl moderní skate bike park za 4,5 milionu korun. Ten využívá zrecyklované překážky z bývalého skateparku u Fatry. Sportoviště muselo před 2 lety ukončit svou činnost kvůli nevyhovující bezpečnostní revizi a také kvůli plánované výstavbě dálnice. Ty demontované prvky, které sloužily už od roku 2015, prošly opravami a teď splňují všechny bezpečnostní normy akorát jinde.
0: Informace ze světa prkýnek na kolečkách a dalších sportů ulice přinesla do vysílání Českého rozhlasu Zlín reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za ně a je dobře, že se děti hýbou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jsme Český rozhlas Zlín, rádi vám nejen hrajeme písničky, které nestárnou, ale také poradíme, jak můžete také trávit čas, a to v našem kraji. Dnes například v Městském divadle Zlín od 19 hodin u divadelní hry, která se zvrtla. Ambiciózní ochotnický spolek se chystá na premiéru, to je taková základní zápletka, a ne všechno se vyvede tak, jak si amatérští herci představovali. Přijďte se pobavit do Městského divadla Zlín dnes od 19 hodin na představení Hra, která se zvrtla. Na komentované prohlídce v Muzeu Kroměřížska se můžete seznámit s životem a dílem významného kroměřížského rodáka, orientalisty Jana Rybky. Jeho orientální sbírka zahrnuje bohatě zdobené práce z keramiky, kovu i textilu. Pochází nejen z Íránu, ale i Turecka, Tádžikistánu, Číny a Indie. Do Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži se vydejte dnes o 16:30. Prakticky zaměřenou akcí bude dnešní přednáška s názvem Digitální služby státu v knihovnách, takže něco užitečného. Srozumitelnou formou tato přednáška seznámí posluchače s datovými schránkami, portálem občana i elektronickou identitou. Dále nabídne praktické tipy, jak bezpečně a efektivně využívat online služby státu. Na přednášku se vydejte do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně dnes v 17 hodin. Dnes večer se také uskuteční zahajovací koncert 27. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2026. Oratorium Stabat Mater v podání špičkových solistů Českého filharmonického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů začíná v 19 hodin ve skleníku Květné zahrady v Kroměříži. Nádherný hudební zážitek, tedy zahájení 27. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Před malou chvílí, v 15 hodin, začala na náměstí Míru ve Zlíně akce nazvaná I seniori umí žít naplno. V průběhu odpoledne vystoupí smíšený sbor Zlínského klubu seniorů Kvítková a Avion Big Band. Hlavním hostem toho letošního ročníku je ale zpěvačka Jitka Zelenková. Program trvá na náměstí Míru ve Zlíně do 17. hodiny, takže pokud to máte kousek, určitě ještě stihnete velkou část tohoto zajímavého programu. I seniori umí žít naplno je akce, která může zajímat nejen ty dříve narozené. Přijďte si užít koncert Jitky Zelenkové například. A pro další nejen kulturní tipy si zajděte také na náš web.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: na té cestě čtvrtečním odpolednem nejste sami, ale je s vámi Český rozhlas Zlín, je s vámi rád a rád vás teď doprovodí také na Tlustou horu, která se tyčí nad Zlínem. Ta byla kdysi součástí panství barona Štěpána Haupta, pak jej pro město získal starosta Tomáš Baťa. Jak se místo změnilo, co vše na Tlusté hoře vzniklo a jaký měla její koupě strategický význam pro rozvoj Zlína? To zjistíme s Markétou Macháčkovou a Zdenkem Urbanovským v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý. Už za chvíli.
1: Možná jste už slyšeli o případech, kdy lidé v dobré mysli posílají peníze potřebným, ale pak se ukáže, že jde o podvodníky. A možná jste si řekli, že vy byste nenaletěli. Typů podvodů je ale široká škála a dobré podhoubí jim poskytuje internet. Na to, jaké jsou taktiky kyberpodvodníků, se zeptáme vedoucího oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milana Zábojníka. Poradnu poslouchejte 12. června. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Jak tomu bylo v době Tomáše Bati? A jaký význam mělo její získání pro rozvoj Zlína? Dozvíte se právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý, kterou připravila naše redaktorka Markéta Macháčková a náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský.
1: My jsme si dnes vyšlápli na Tlustou horu. Zdeňku, co má společného Tlustá hora s Tomášem Baťou?
2: Na první dobrou, když to řeknu takhle, tak se zdá, že vůbec nic, ale na druhé straně daleko víc, než si uvědomujeme.
1: Dnes jsou tady ty lesy na Tlusté hoře přístupné všem. Jak to bylo za Tomáše Bati?
2: Na počátku 20. století, do kterého spadá takový první rozvoj firmy Baťa, byly okolní lesy, pozemky, svahy nad městem, včetně té Tlusté hory, součástí hospodářství barona Haupta.
1: V té době už byl Tomáš Baťa starostou?
2: To bylo v době, kdy byl Tomáš Baťa starostou a on se rozhodl, že ty pozemky, pole, lesy a svahy nad městem, které spadají do Tlusté hory, že je koupí pro město jako takovou, bych řekl, strategickou investici do budoucna.
1: Bylo pro Tomáše Baťu jednoduché od barona Štěpána Haupta pozemky koupit?
2: Baron Haupt se nechtěl vzdávat moc svého majetku. Dlouho vzdoroval, ale neuspěl. A v roce 1927 firma Baťa les a celé pozemky vlastně na Tlusté hoře koupila pro potřeby města. Potom ještě o dva roky později, kromě těch pozemků na Tlusté hoře, koupila firma Baťa zámek se zámeckým parkem.
1: Zdeňku, my jsme teď na Tlusté hoře, kde jsou volně přístupné lesy. Nápadný je i telekomunikační stožár na vrcholu. Co tady bylo tehdy?
2: No v té době tady na té Tlusté hoře nebylo nic. První stavby na vrcholku kopce byly vlastně stavby související víceméně s odpočinkem, protože poté, co byla Tlustá hora jako kopec skoupena, zde byl položen základní kámen rozhledny. To se stalo už 1. května roku 1927. Byla na tu dobu monumentální, měla výšku přes 36 metrů.
1: Rozhledna tu možná trochu připomíná ten telekomunikační stožár, ale Zdeňku, ty mi tady ukazuješ i jakési patníky uprostřed lesní mítinky.
2: No, to jsou zbytky ze základů ohradníků a klecí pro zvířata ze zoologické zahrady, která tady byla od roku 1934 až do poloviny druhé světové války. Byla sem přesunuta ze zoologické zahrady, která původně byla vybudována v okolí Zlínského zámku v centru města.
1: Takže další důvod, proč na Tlustou horu tehdy vyrazit.
2: V té době tady vznikla infrastruktura, která podporovala, řekněme, aktivitu odpočinkovou. Byl tady, dnes bychom řekli, bufet, byly tady lavičky s posezením, byly tady stezky.
1: Zdeňku, ale ty jsi říkal, že to, že Tomáš Baťa koupil Tlustou horu pro město Zlín, mělo ještě další důsledky.
2: My jsme začali rekreaci, ale to, co posunulo výrazně rozvoj města Zlína, bylo to, že pozemky vlastně na úpatí Tlusté hory byly využity k vybudování obytné čtvrti Letná. A to je zcela zásadní část vlastně té investice do pozemku, protože bydlení pro zaměstnance de facto naproti továrny bylo velice důležitým prvkem pro rozvoj firmy.
1: A také to naplňovalo Baťovou vizi Zlína jako zahradního města.
2: Když se podíváme třeba na názvy ulic na Letné, tak ty jsou velmi příjemně spojeny s lesním prostředím. Jedna ulice se jmenuje Buková, druhá se jmenuje Lipová, jedna se jmenuje Topolová a také jedna ulice se jmenuje Pod rozhlednou. A ta právě hovoří o té rozhledně, která tady stávala až vlastně do válečných dob. Němci potom ji strhli, protože měli obavy, že by mohla být zneužita proti jejich zájmům.
1: Takže tady na Tlusté hoře nacházíme nejenom spojnice s Tomášem Baťou, ale i s městskou čtvrtí Letná. Ze Zlína Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín vám zní do uší i 5 minut po 16:30, když se spojí krásná hudba, historické památky a letní atmosféra, vzniká festival, který si za více než čtvrtstoletí získal tisíce posluchačů. Ano, v Kroměříži dnes začíná 27. ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku a jeho programový šéf a dirigent František Macek nás na něj za chviličku detailněji pozve.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme zvát také na klasickou hudbu a čirou nádheru. Právě dnes začíná v Kroměříži 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku. O letošním ročníku i kouzlu hudby v historických kulisách si Jarka Barboříková povídala v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín s dirigentem a programovým šéfem festivalu Františkem Mackem. První otázka směřovala na kompletní program. Jaký bude?
1: Velice pestrý. My se vždycky snažíme, aby jsme tu hudbu dokázali prezentovat v celé její šíři. Dnes začínáme krásným koncertem s názvem Stabat Mater, kdy upozorníme na krásné pouto mezi Dvořákem a Kroměříží. Hned o týden později, 18. června, se můžou diváci těšit na trošku uvolněnější večer s názvem Saxana a Lexikon pohádek, který upozorní na Miloše Macourka a na jeho vlastně tento rok by měl 100 let výročí narození, takže tenhle ten program je spíše zaměřený pro rodiče s dětmi. 24. června nás čeká krásný koncert s názvem Polské mistrovské smyčce, kdy přijede famózní trumpetista Roman Lele z Francie a orchestr Symfonieta Krakovia z Polska, jeden opravdu z předních evropských smyčcových orchestrů. Následně 29. června budeme mít koncert z archivu, z významného kroměřížského archivu, také s francouzskými umělci, bude to kvartet Elmír. A 8. června potom koncert La Traviata, operní koncert se španělským dirigentem José María Morenem a uzavřeme 19. července už s tradičním koncertem mezinárodních dirigentských kurzů.
2: Letošní ročník zahájí koncert Stabat Mater, jak už jste řekl. Proč jste se pro zahájení vybrali právě toto dílo?
1: Jde právě o to spojení s Antonínem Dvořákem. Letos je to 140 let od toho času, kdy on přijel do Kroměříže osobně. On se potom ještě několikrát vrátil, ale právě na tomto koncertě tohleto své dílo uvedl. Stabat Mater má i pro něho velice osobní rozměr, protože ho napsal po smrti svých dětí a on tu bolest dokázal krásně překlenout do naprosto úžasné niterné hudby, která je opravdu krásná, je to veliký zážitek a na tomto koncertě bude vystupovat Filharmonie Bohuslavu Martinu ze Zlína, také Český filharmonický sbor, kvartet solistů a já mám tu čest, že se tohoto koncertu mohu zhostit jako dirigent.
2: V kolik hodin se dnes začíná?
1: Ano, v 19 hodin ve skleníku Květné zahrady opravdu máme už jenom poslední místa skoro na všechny tyhle ty koncerty, takže pokud někdo by si přál přijít, tak ať rozhodně na nic nečeká a může si kupovat vstupenky u Domu kultury v Kroměříži, který tyto koncerty organizuje.
2: Festival se odhrává v těch nádherných prostorách arcibiskupského zámku, Květné zahrady, ve skleníku. Jak moc podle vás prostředí ovlivní ten zážitek?
1: Myslím si, že zásadně ta hudba samozřejmě je krásná sama o sobě, ale příjemné prostředí a to denní moci těchto památek je samozřejmě velice umocný. A když je to ten skleník, kdy se procházíte po zahradě před koncertem, to myslím si, že je velice úžasný zážitek a to stejné krásný sněmovní sál arcibiskupského zámku. Máme 3 koncerty ve skleníku, 3 koncerty na zámku, takže obě dvě ty památky UNESCO jsou zastoupené.
0: Hostem Jarky Barboříkové byl dnes dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dirigent a programový šéf festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž František Macek. My se teď zaposloucháme do písně Petr Janů, ve které bude hlásat, že s láskou má svět naději, s čímž se stotožňuji. A sladce znějící skladba nás také přivede rovnou ke dveřím hudební cukrárny Petra Uhříka.

0: Na romantickou strunku, na kterou zabrnkala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Petra Janů, naváže dnes i obsah hudební cukrárny Petra Uhříka. Tou se dnes rozezní křehce znějící hlas. Koho? Tak to už prozradí sám Petr.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Proč se komár pořád bračí? Proč zatíná pěstičky? Protože ho v bříšku tlačí 4 krevní destičky. Tak tu máme jenom opravdu malý vzorek veselého básnění Karla Plíhala. Naznačuju hosta dnešní cukrárny. Folkaři, písničkáři, to je v české muzice hojně zastoupená scéna. Hlavně před listopadem 89 šlo o směr, který nebyl soudruhy až tolik hlídaný. Taky proto se výborně dařilo festivalům typu Porta nebo Svojšický slunovrat. Pamětníci jistě potvrdí. Karel rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by svému publiku nadbíhali, nabízeli sentimentální kýč nebo v druhém krajním případě preferovali buřičské protest songy. A když jsem zmínil věhlasnou Portu, právě on je čtyřnásobným držitelem ceny legendární soutěžní přehlídky. Hudební perfekcionista a puntičkář Karel Plíhal s nahrávkami sice šetří jako málo kdo, ale i přesto máme z čeho vybírat. A už pouštím jednu z jeho nejznámějších.
3: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se

Než se s vámi v dnešním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín rozloučím, tak vás pozvu i k tomu zítřejšímu. V něm mimo jiné budeme pokračovat v seriálu rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Ve studiu uvítám po 3:45 moderně smýšlející designérku obuvi Evu Klapalovou. Teď už vám vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín přeje Pavel Vacek.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sokolov Nové Valašské Meziříčí čeká oprava velkého sálu. U jediné národní kulturní památky v Uherském Hradišti město dokončilo nové parkoviště. Čeští fotbalisté vstoupí proti Jižní Koreji do mistrovství světa. V noci čekejte v regionu polojasno, teploty do 4 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Výměna téměř 200 metrů čtverečních podlahy vyjde na více než 500 000 korun. Většinu nákladu zaplatí Sokol, pomůžou mu sponzoři. Část peněz přidá i město, více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na opravu poskytnout požadovaných 50 000 korun.
2: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště u výšiny svatého Metoděje. Odstavná plocha vznikla na začátku příjezdové komunikace z ulice Větrná, kde mohou návštěvníci nechat svůj automobil a k jediné národní kulturní památce na území města pokračovat pěšky. Podrobnosti přidává starosta Stanislav Blaha z ODS.
5: Výšina svatého Metoděje je velmi významná i v rámci celosvětově propagované cyrilometodějské stezky a myslím si, že parkovací kapacita u takto významného místa je nesmírně důležitá. My zde posilujeme tu parkovací kapacitu o 22 parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby tělesně postižené.
2: Parkoviště stálo 3 miliony korun, téměř polovinu nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Téměř polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělala 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 000 korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobku pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté rozehrají světový šampionát utkáním s Jižní Koreou. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 000 diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počest je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
6: Sami jsme očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory i v Česku, vnímáme ji.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos.
3: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu polojasno až jasno, nyní že naměříme mezi 9 až 4 stupni a ráno čekejte oblačno, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Viči se srazila 2 osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, vítám.
8: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
3: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, těch starých, co hrajou starý,

0: náhradním bazénu, skupina Rasoplavkyň Aquabel. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabely jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dobrý výběr, pane Lábusi. Hned pro začátek Aquabely.
3: Krásná vzpomínka.
2: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
3: Ano.
2: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
3: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
2: když jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
3: Mám z vody vítr.
2: A co,
3: ještě když je vítr,

0: No to je vlny, no tak to letím pryč.
1: Utíkám. Oheň je v pohode?
0: Oheň miluju.
1: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
0: Já už ani nevím, co to bylo.
1: No slunce se, no.
0: Jo, aha, vidíte to. No. Tam
1: ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupia Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pre vás Petr Zaloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hrvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá. Že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. No. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, a hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A dávám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme.
1: Jednou se dovoláme.
0: No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu, tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave.
0: Mm-hmm. No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenu, mě bylo 8.
0: Už?
2: Bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenoval se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Aha. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, pardon. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Ne. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte, na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se
1: máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel z Ivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: To jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak, oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu hodně, jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Běhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna volíží, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v sedmi hrách, v Kalichu ve dvou hrách, ve Viole v jedné, budu hrát ve druhé na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zardan Skit a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Ale loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl Zloduch. No, no. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to udělal radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti. No, tak,
1: no. Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No, no.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantom. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: čarodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky,
4: zdraví,
3: mějte se, děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji. Děkuji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola.
1: Já chápu.
3: A byť boží. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnej.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
12: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlobicích na Kroměřížsku hasiči od rána hasili požár rodinného domu. V Otrokovicích někdo úmyslně poškozuje stromy. Česká fotbalová reprezentace se na úvod světového šampionátu utká s Jižní Koreou. V noci bude v našem regionu polojasno a nejnižší teploty až 4 stupně. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Hasiči od rána zasahovali u požáru rodinného domu ve Zlobicích na Kroměřížsku. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a vystřídalo se tady 11 hasičských jednotek. Ještě před jejich příjezdem objekt opustili dva dospělí a 3 děti, všichni bez zranění. Hasiči požár lokalizovali po 9:30 dopoledne, na místě i nadále pracují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Vzhledem k rozsahu požáru, který zasáhl horní patro a střechu objektu, byla nasazena také výšková technika. Na místo byl přivolán statik. Po jeho vyhodnocení hasiči zabezpečili nebezpečná místa a pokračovali v rozebírání poškozených částí střechy, vyklízení bezpečného prostoru a dohašování skrytých ohnisek.
2: Město Otrokovice podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, který ve městě úmyslně poškozuje stromy. Týká se to zatím 9 stromů ve dvou lokalitách, a to bytových domů v ulici Nádražní a u garáží na ulici Příčná. Podle předběžných odhadů vznikla městu škoda v řádu desítek tisíc korun. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
5: Město v souvislosti s případy vyzývá veřejnost, aby si všímala podezřelého chování v okolí stromu a veřejné zeleně, zejména manipulace s nářadím, vrtání do kmenu nebo podezřelého pohybu osob v nočních hodinách. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případů, mohou lidé oznámit městské policii Otrokovice nebo na městském úřadu.
2: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% HDP. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Sport. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v Mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímto tématem příliš zabývat nechce.
6: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
2: Utkání Česko-Jižní Korea má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport bude odvysílán v přímém přenosu.
3: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu polojasno až jasno, není, že naměříme mezi 9 a 4 stupni a ráno bude oblačno, nejvyšší teploty čekejte 16 až 20 stupňů, vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Frištáku v ulici Sportovní se srazilo osobní auto s dodávkou. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Přeji vám krásný den. Posloucháte Český rozhlas Zlín, který pro vás i ve čtvrtek 11. června připravil přehled těch nejzajímavějších událostí v našem kraji. Podíváme se spolu třeba do Jasené na Zlínsku, kde dnes po rekonstrukci slavnostně otevřeli Mikuláštíkovo fojtství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici a my vás na ní vezmeme před čtvrt na šest. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Mám radost, že jste s námi. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Po písničce Brontosauru už je připravená Barbora Hejtmánková s pravidelným zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dočasná dopravní omezení se dotknou v pátek a v sobotu areálu Štěrkoviště v Otrokovicích a jeho okolí. Důvodem je konání 7. ročníku hudebního festivalu Lážo Plážo. V Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevřelo Mikuláštíkovo fojtství. Řemeslníci roubený objekt z 18. století staticky zajistili, zmodernizovali zázemí a uvnitř vytvořili novou expozici o životě Mikuláštíkova rodu, fojtů i portášů. Nezávislá starostka Jasené Dana Daňová ocenila zachování historické budovy.
3: Obrovská radost, že ten dům tady zůstal, že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
2: Více uslyšíte v naší reportáži již za chvíli. Návštěvníci výšiny svatého Metoděje v Uherském Hradišti můžou využívat novou odstavnou plochu pro automobily. Odstavná plocha vznikla na začátku příjezdové komunikace z ulice Větrná, kde mohou návštěvníci nechat svůj automobil a k jediné národní kulturní památce na území města pokračovat pěšky. Horní Bečva na Vsetínsku chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta jasné.
4: Naši představu je aspoň kilometr, kdyby se nám podařilo vytvořit. Zatím počítáme s pořízením technologie, která vlastně je variabilní a s kterou budeme moci zasněžit.
2: Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior Pass

0: Po písničce Václava Neckáře vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přinášíme slíbenou reportáž o tom, že roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci znovu otevírá návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Rožnovské valašské muzeum v přírodě opravit a zajistilo jí statiku i technické zázemí. Uvnitř teď návštěvníky čekají nové expozice o životě fojtů, portáších i zbojnících.
1: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
2: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
1: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, porcelánový nábytek, historické fotografie. Jsou tu také čtyři postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení. A Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
2: Tím záměrem bylo ukázat,

0: ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně tři fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
1: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
2: Obrovské, já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
1: Vy sama jste slyšela určitě od svých předků mnoho historek, co se tady dělo, co tady bylo.
2: Tady vždycky se dávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Muzejníci vrátili expozici na začátek 20. století. Ještě dříve, v 18. století, byl tady ale úřad fojta.
2: Ano, tady byl úřad fojta, protože ten dům byl napatro postavený i z toho důvodu, že fojt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
2: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíkova fojtství, které se dnes po rekonstrukci znovu otevírá v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

Ránkem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl,

Bude půl šesté a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Na přelomu května a června se ve Zlíně konal 66. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Je festival otevřený nejen návštěvníkům, ale i Zlíňanům? A jaké krizové momenty přinesl letošní ročník? To prozradí v rozhovoru z cyklu O čem se mluví s redaktorkou Markétou Macháčkovou, prezident a majitel festivalu, podnikatel Čestmír Vančura. Už za chvíli.

0: O čem se mluví?
1: Na přelomu května a června se již po 660. stal Zlín dějištěm Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Jak se festivalu daří držet krok s moderní dobou a technologiemi? A je festival otevřený nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům Zlína? I na to se zeptám Čestmíra Vančury, prezidenta Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Pane Vančuro, vítejte ve studiu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín, Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Pane Vančuro, pojďme se ohlédnout za letošním nedávným 66. ročníkem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Které projekty a propojení vás letos potěšily?
2: Já myslím, že letos jsme především měli hodně dobrých filmů, takže bylo o čem mluvit, bylo se nejdřív samozřejmě na co dívat, pak o čem mluvit. Myslím, že i vyšel ten náš projekt Festival Pro, kde se snažíme zase v rámci především industry programu našeho festivalu připravit zajímavé témata pro profesionály. A pak doprovodný program, který myslím už s pomocí investorů, spoluinvestorů, podporovatelů, a hlavně samozřejmě statutárního města Zlína a Zlínského kraje, připravujeme program zábavný a trošku naučný i pro naše nejširší publikum, pro naše návštěvníky.
1: Přinesl tento ročník i nějaké kritické momenty?
2: Tak největší starostí je pro nás samozřejmě především počasí, aby vyšlo, aby lidé mohli do parku a do ulic. Druhá věc je vždycky příjezd některých hostů. Moc litujeme, že nebylo možné letos přivítat paní Ivu Janžurovou v rámci vzpomínání na ke stému výročí narození význačného filmového tvůrce a rodáka z Kroměříže Miloše Macourka. Měli jsme v plánu i divadelní představení. To všechno kvůli zdravotní indispozici paní Janžurové nevyšlo, takže přejeme jí brzké uzdravení a snad ještě někdy se s ní ve Zlíně sejdeme. Ale jinak si myslím, že ten letošní festival proběhl docela dobře. Samozřejmě, že festivalový štáb to vidí vždycky trošku jinak, ale myslím, že naši návštěvníci nezaznamenali žádný velký problém a konec konců to ani my ne.
1: Když už jste zmínil festivalový štáb, tak kdo vlastně stojí za přípravu festivalu?
2: Za přípravu festivalu stojí především ředitelka našeho festivalu, paní Jarmila Záhorová, se svými kolegy, s naší uměleckou ředitelkou Markétou Pášovou, ale samozřejmě je to mnohem širší štáb, který se z nějakého počtu 80 lidí postupně mění až na desítky hlav čítající tým lidí, kteří pomáhají organizovat a koordinovat tu festivalovou činnost ve všech třech sekcích.
1: Když už zmiňujete ty proměny velikosti týmu v čase, tak s jakou vizí jste přebíral festival v roce 2014 a podařilo se vám ji naplnit?
2: Tím naším prvním přáním bylo samozřejmě stabilizovat festival a přežít ten další ročník. A tou ambicí bylo, velkou ambicí bylo, říkáme, vrátit festival do města. Učinit ho festivalem nejenom pro užší filmové publikum, ale také především doprovodným programem dát najevo Zlínu jeho obyvatelům, ale samozřejmě nejenom jim, ale i přespolním, že o ně stojíme a že víme, že je to fajn, aby po tom filmovém představení nebo pro jakémkoliv dalším eventu, který pro ně připravujeme, tak aby byl kde prostor si odpočinout, sdílet samozřejmě zážitky z kina. Ale je to především o zábavě, o odpočinku a o setkávání se. A to si myslím, že ta ambice se postupně nám daří naplňovat. A myslím, že to není jenom náš subjektivní dojem, i tak to se vyjadřují naši návštěvníci, že ta atmosféra, kterou nedělá filmový štáb, ale dělají samozřejmě naše publiku, naši návštěvníci, že je moc prýmá, že z toho cítit jakási symbioza pochopení mezi festivalovým štábem a tím naším publikem, našimi partnery, především samozřejmě městem Zlín, takže jsme za to samozřejmě moc rádi.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čestmír Vančura, prezident Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, je hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. Pane Vančuro, zmínil jste, že jedna z věcí, kterých si nejvíce ceníte za tu dobu, kdy festival vedete a vlastníte, tak je to, že se otevřel Zlíňanům. Jak vlastně pracujete na tom, aby festival byl otevřený nejenom návštěvníkům a milovníkům filmu, ale obyvatelům Zlína?
2: Tak snažíme se pro ně připravit program, který by je zaujal natolik, že tam zaprvé přijdou a že tam i vydrží ideálně po celou tu dobu toho programu. Snažíme se proto, jak co se týče témat, tak co se týče pak těch pozvaných hostů, aby to byl mix různých témat, ale aby to bylo především pro děti. Být jim blízko, mít možnost se i na něco zeptat a proto i letošní zóna u parku, kde bylo možnost potkat se dopoledne se zahraničními delegacemi nebo osobnostmi a možnost s nimi mluvit i především samozřejmě v jejich jazyce nebo v angličtině a odpoledne potom především zase pro, to bylo pro české profesionály, české osobnosti a české filmaře, aby ten kontakt a interakce byla přímá, ale ono to množství akcí samozřejmě slouží k tomu, aby si takzvaně každý vybral to své téma nebo ta témata, která ho zajímají, protože není to jenom o filmařině, snažíme se, aby to byl program témata, s kterými rezonuje dnešní společnost, ale také, aby ta vážná témata vystřídala témata, která slouží vysloveně k odpočinku a k relaxaci. A všechno dohromady, aby to bylo nejenom zajímavé a zábavné, tak aby tam byly třeba informace, o kterých naši návštěvníci mohou přemýšlet, nebo které jsou pro ně nové. A možná, že u některých se ukáže, že byly pro něj důležité.
1: Festival také už několikátý rok přesahuje rámec filmového žánru a vztahuje se k novým technologiím, třeba k virtuální realitě, programem na Zlínském zámku. Počítáte právě s těmito tématy jako součástí programu i do budoucna? Jsou podle vás důležitá?
2: Počítáme, na druhé straně se s nimi snažíme nakládat opatrně, protože není žádným tajemstvím ani vám, že jsme jako společnost vydatně syceni právě novými technologiemi, především souvisí samozřejmě s digitalizací téměř všeho. Takže rádi bychom, aby témata, které my probíráme, aby poskytli i ten pohled, řekněme, z druhé strany, jak se na to dívají lidé, kteří s nimi pracují, mají v popisu práce i sledovat ten vliv těch technologií na tu novou generaci. A určitě není naším provozovným cílem, abychom to vystavili do první řady a věnovali se především tady tomu tématu. My se chceme věnovat celospolečenským tématům a zábavě pro děti a mládež. A tohle to, ne, že by to nebylo důležité téma, ale jak jsem říkal, není to úplně naše prvořadé.
1: Pojďme od témat, která otevíráte na filmovém festivalu, k otázkám jeho pořádání. Vy jste nejen prezidentem festivalu, ale i jeho majitelem a finančním garantem. Jak je vlastně festival jako takový financován?
2: Ta finanční struktura je taková, že dělíme to na dvě části. Jednak jsou ty prostředky z veřejných zdrojů, do které řadíme na prvním místě Ministerstvo kultury, za nimi statutární město Zlín, Zlínský kraj, Státní fond kinematografie a Kreativní Evropa. A my musíme, proto abychom ty prostředky nejenom dokázali získat, abychom je dokázali proúčtovat, k tomu mít nejméně zase 50% prostředků, které pochází ze soukromých zdrojů. A tam je velká skupina našich podporovatelů, kteří v souhrnu zajišťují alespoň těch 50% těch prostředků pro každý ročník. Pro porovnání, ten rok 2015, kdy to byl mým prvním a letošním ročníkem, ten rozpočet je zhruba dvojnásobný. A samozřejmě moje role je, protože bylo víceméně zřejmé, že hlavně v těch prvních letech bude velmi obtížné to dokázat profinancovat, tak abych se o to postaral.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
1: Posloucháte rozhovor Českého rozhlasu Zlín o současnosti i budoucnosti Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež s jeho prezidentem Čestmírem Vančurou. Pane Vančuro, součástí filmového festivalu je i festivalový půlmaraton, který letos vstoupil do druhého desetiletí své existence, a to rovnou s rekordním počtem závodníků. Půlmaraton přináší festivalu i dobročinný rozměr. Komu pomohl letos?
2: Letos jsme dokázali podpořit dva handicapované kamarády a návštěvníky festivalu a věřím, že stejně tak to bude v příštím roce. My na tom pracujeme s nadačním fondem Korunka, Sluhačovic, a už je to pěkná řádka let a vždycky se snažíme pomoci těm, kteří v životě neměli takové štěstí jako ti, kteří běhají, a pokoušíme se nejenom těmi finančními prostředky dát najevo těm, kterých se to týká, a jejich blízkým rodinám naši podporu, ale i tu finanční, myslím, ale i tu společenskou, tu fanouškovskou, aby jsme jim dodali trošku optimismu a pocitu sounáležitosti, a o to nám samozřejmě na festivalu také výrazně jde.
1: S filmovým festivalem souvisí i vaše dlouhodobá snaha o návrat filmového průmyslu do Zlína a do filmových ateliérů na Kudlově. Jak se vám toto daří podle vás?
2: Tak to je samozřejmě spíše zásluhu těch, kteří se to týká, kteří sami jsou na tom poli aktivní. Letos jsme vzpomínali 90 let od založení filmových ateliérů a také jsme se tam v pondělí 1. června na Den dětí spolu s našimi návštěvníky hosty sešli, kdy byla příležitost v našem kabinetu filmové historie se podívat na to, co se týkalo těch úplných začátků a samozřejmě i toho dalšího vývoje. Byl přístupněn i ateliér číslo 1, ale všechny ostatní nebo další vlastně provozy, které jsou tam k dispozici, filmové laboratoře, škola, filmový úzel. Snažili jsme se ukázat ten posun v čase, který tam nastal, protože samozřejmě především ten začátek 90. let byl pro tuto branži a pro filmové laboratoře a filmové ateliéry Zlín jako těžkým obdobím. A jsme rádi, že alespoň něco povstalo z popela, a věříme, že do budoucnosti i spolu s dalšími partneři, kteří o to mají zájem, a konec konců i našeho projektu Film Talent, že se podaří alespoň z části obnovit leska slávu zlínského filmu i tím, čím byl specifický, tou svojí invencí, kreativitou i schopností stavět projekty v porovnání s konkurencí za neporovnatelně lepších finančních podmínek, nebo obráceně s neporovnatelně větší efektivitou. A jsme rádi samozřejmě i za program, který dneska lze studovat na Univerzitě Tomáše Bati, na FMKčku, jak animovanou tvorbu, tak další profese. Myslím si, že je to příslib, že do budoucna by se ve Zlíně i díky podpoře města a kraje zase mohlo dařit.
1: Pane Vančuro, letos by se mělo začít s opravou velkého kina. Otevření plánováno na rok 2029. Přál byste si, aby se velké kino opět stalo hlavním dějištěm festivalu?
2: Pokud tomu tak bude, ty prostory, které dokážeme využít, tak v kině využijeme. Takže jsme samozřejmě zvědaví na tu budovu i na to, zda se to podaří dokončit, tak jak jste říkala, a těšíme se na to.
1: Letošní 66. ročník je úspěšně za vámi. Můžete už teď prozradit něco, s čím počítáte do těch příštích ročníků?
2: Hodně bychom se chtěli věnovat prvnímu slovu, který je v našem názvu, že jsme mezinárodním festivalem, to znamená, musíme do budoucna určitě posílit tady to naše postavení, nejenom v tom národním nebo středoevropském kontextu, ale rádi bychom ho posílili v tom evropském a celosvětovém kontextu. Musíme být připraveni zase reagovat na vývoj ve společnosti, na poptávku nové generace, na filmových profesionálů a odborníků na témata, o kterých byla řeč.
1: Prezident Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Čestmír Vančura byl hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. Pan Vančura, vám moc děkuji za milý rozhovor.
2: Já také a děkuji posluchačům za jejich pozornost.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví? Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy, chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

0: Necelých 9 minut před 18. hodinou posloucháte Český rozhlas Zlín. Výročí úmrtí významného pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše si letos připomeneme o den později, než bylo více než 100 let zvykem. Krajská knihovna ve Zlíně, která nese Bartošovo jméno, při studiu archivních dokumentů zjistila, že dosud uváděné datum jeho úmrtí nebylo správné. Podrobnosti zjišťovala reportérka Michaela Kočendová. V ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín s ní o tom mluvil moderátor Petr Uhřík.
1: Míšo, jak je možné, že se po více než 120 letech mění datum úmrtí této osobnosti?
2: Jak už si to sám zmínil, je to proto, že Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně při studiu původních archivních dokumentů zjistila, že František Bartoš nezemřel 11. června 1906, jak dosud uváděly knihy, encyklopedie i internetové zdroje, ale až o den později, říká mluvčí knihovny Klára Kmošková.
3: Rozhodujícím dokladem, který jsme si vyžádali pro ověření ze státního okresního archivu Zlín, je list o prohlídce mrtvého sepsaný tehdejším městským lékařem doktorem Gerbecem. Na jeho základě byl následně proveden zápis do matriky zemřelých. Oba dokumenty uvádějí, že František Bartoš zemřel 12. června 1906 ve 2 hodiny ráno.
2: Správnost úmrtí tedy potvrdil jak list o prohlídce mrtvého, tak i zápis v matrice zemřelých.
1: Jak se tedy mohlo stát, že nesprávné datum se udrželo tak dlouho?
2: Podle knihovny se chyba začala šířit už krátce po Bartošově smrti. V životopisné knize, vydané v roce 1907, se například uvádí, že zemřel v noci z 11. června. Tento údaj pak převzali další autoři a postupně se stal součástí odborné literatury i pozdějších databází.
1: Jestli tomu dobře rozumím, znamená to tedy, že si výročí úmrtí Františka Bartoše budeme nově připomínat v jiný den?
2: Přesně tak. Letos si výročí jeho úmrtí připomeneme vůbec poprvé ve správný den, tedy 12. června, zítra. Nově zjištěné datum se navíc promítne také do digitálních databází a biografických záznamů. Podle knihovny je celý příběh připomínkou toho, že se vyplatí vracet k původním pramenům, i když se nějaký údaj zdá být dlouhá léta nepochybný.
1: Říká reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová o změně data u úmrtí pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše. Za tvé informace díky a hezký den.
2: Děkuju, naslyšenou.
4: Jsem

0: Činasky nás dovedly nakonec čtvrtečního dne v kraji. Ještě přidám ale pozvánku k poslechu jedné zítřejší ranní reportáže. Horní Bečva na Vsetínsku má novou cyklostezku. Spojuje střed obce s částí Kněhyně a slouží zároveň pro cyklisty i pěší. Součástí trasy je útulna s noclehem zdarma a houpačka na autobusové zastávce. Trasu už si projela naše redaktorka Gabriela Hickl a její reportáž uslyšíte v zítřejším ranním vysílání v 7 hodin a 20 minut. A já se s vámi loučím, přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty částkou přes 20 milionů korun. Sokolovnu ve Valašském Meziříčí čeká oprava velkého sálu. Hasiči evakuovali část amerického Pentagonu. Zítra bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty až 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras Zlínského kraje. Rozdělí na ně téměř 20,5 milionu korun. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Krajská mluvčí Soňa Ličková uvedla, že se chystají například cyklostezky mezi Zádveřicemi a Rakovou na Zlínsku nebo ve Vsetíně druhá etapa cyklostezky Rokitenka.
3: Většina peněz zamíří na projekty související s dálkovými cyklotrasami. Hejtmanství podpoří výstavbu cyklostezky na Horní Bečvě v úseku od Přehrady, chybějící etapu cyklostezky Bečva Vlára Vách mezi Svatým Štěpánem a Sidonií nebo přípravu cyklopropojení Pitína, Hostětína a Slavičína.
2: Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Výměna téměř 200 metrů čtverečních podlahy vyjde na více než 500 000 korun. Většinu nákladu zaplatí Sokol, pomůžou mu i sponzoři. Část peněz přidá i město. Více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na úpravu poskytnout požadovaných 50 tisíc korun.
2: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany. Uvedli to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Tiskový mluvčí Pentagonu uvedl, že se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťuje závažnost situace.
1: Sport.
2: České fotbalistky čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je kapitán a někdejší hvězda Hyun Min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
5: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokryt.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu polojasno až jasno, není, že naměříme mezi 9 až 4 stupni. Ráno bude oblačno, nejvyšší teploty čekejte 16 až 20 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U pumpy v Kunovicích havaroval motocykl. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná podvečerní Morava, krásná zem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

No ano, s radostí zahráli muzikanti z Moravy. Byla to Kobeřanka, která vás spolkou Leoše Drastíka a Vladimíra Salčáka pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pohodový večer při dalších pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a mezi těmi dalšími písničkami budou samozřejmě i písničky ze srdce. Pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota to bude Zvoneček Josefa Hotového a Vildy Moraveckého, pro pana Milana Masára ze Smolinského pak Orchestrálka PS Polka, no a na své si přijde i pan Milan Duržo ze Starého Hrozenkova, pro něho Lidová stavěli tesaři, tentokrát v podání Babouku. Věřím však, že z těchto písniček a orchestrální skladby budou mít radost i další milí posluchači. Ještě připomínám, že svátek u nás mají Brunové a Barnabášové, na Slovensku pak Dobroslavy. Ještě jednou blahopřeji a nyní si už počkáme na ty vaše gratulace, poděkování, pozdravy a třeba i vzpomínky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravské Lidové.

0: Tak to byl Jožka Šmuka s Jiřím Helánem a doprovodila je kapela Petra Olivy. Byly to pěkné moravské lidové. No a mám tady dva telefonáty. Na jednom vím, že je pan Jaroslav, na druhém, to se teprve dozvím, ale teď dávám slovo panu Jaroslavovi Melichárkovi z Nedachlebic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Zdravím všechny posluchače. Dneska se dožívá 60 let a v sobotu oslaví svátek pan Antonín Melichárek z Nedachlebic. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu přejí sourozenci a rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. To bude všechno. Děkuji vám, nasledanou.
0: No a není toho málo, pane Jaroslave. Zaznělo hezké přání a za maličkou chvilku bude ještě ten dárek hudební, takže pan Antoni nebo Toník, já nevím, jak mu říkáte, bude mít...
1: Tonda
0: bude mít velkou radost. Nasledanou.
1: Jo, dobré, děkuji, nasledanou.
0: Nasledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady vaše dlouholetá posluchačka Anna Davidová z Mutěnic. Mm-hmm. Poslouchám ráda váš pořad, protože jste jediný dva pořady Morava krásná zem a blahopřání s písničkou brněnského rozhlasu, kteří vysílají jenom česky, moravsky a slovensky. Bohužel ty ostatní pořady

0: Brienském rozhlase kazí to, že už letos každou půl hodinu zazní nějaké cizí písničky anglické.
1: Tak paní, ano, řekněme, že někdo to má rád, i ty anglické písničky, ale teď jste se dovolala do Moravy krásné země, kde vysíláme, jak sama jste řekla, ty české nebo slovenské písničky. A chcete někomu některou z nich poslat?
0: Ne, já chci jenom poděkovat za ty vaše nádherné pořady. Krásně je vybíráte.
1: Tak slova...
0: I ty orchestrální skladby nakonec, no ty jsou překrásné, ty nikde neslyším, jenom u vás, to jsem nadšená z toho.
1: Tak slova poděkování, ty se vždycky poslouchají dobře, paní Ano. A my jsme rádi, že jste si vybrala k poslechu právě naši stanici a doufám, že vás nesklameme a že si při těch písničkách, při těchto pořadech i zaspíváte a že vám ty písničky zvednou náladu. Určitě. Teď to budou lidové, hrát bude Moravanka, tu kapelu určitě znáte.
0: Určitě.
1: Tak jo, takže příjemný večer a děkujeme moc za vaše pochvalná slova. Nashledanou.
0: Děkuji, buďte zdraví, nashledanou.
1: Vy také, nashledanou. No a tady je vinčování pro pana Zdeňka Vandňurku ze Strání k dnešním kulatým narozeninám. Zdeňku, přejeme ti pevné zdraví, mnoho štěstí, životní pohody a spoustu krásných chvil v kruhu tvých nejbližších a hlavně hodně radosti z vnoučat. A tě i nadále provází radost z hudby, která je už dlouhá léta součástí tvého života. Pozvedni skleničku dobrého vína na své zdraví a užij si narozeninový den, jak se patří. Do dalších let hlavně pevné zdraví, neutuchající energii a stále dobrou náladu a ti to stále tak dobře hraje, to vše přejí Popelkovi a Knotkovi. No a jak už jsem říkala, teď bude hrát Moravanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Moravanka, no a teď už to bude paní Helena z Bílé, z Beskyd. Dobrý večer.
1: Ještě jednou hezky podvečer vám, paní Ostra, všem rozhlase i posluchačům. Dnes mají krásné narozeniny paní Zdenička Matouškova z Dambořic a bratr František Mikšík z Paršovic. Oběma přejeme z celého srdce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a se jim vše daří. To přeje Helena s rodinou z Bíle, vám děkuji a srdečný pozdrav všem přátelům a známým a hlavně paní Ivance.
0: Ano, já jsem s ním před chvilkou mluvila, tak vás všechny také zdraví. A no, já jsem se vás, paní Heleno, chtěla zeptat, jak je u vás teď Beskydek Bíle?
1: No, pršelo celou noc ještě nad ránem, ale ta vlaha je dobrá. No
0: to je jasný. No nám teď tady svítí krásně sluníčko, svítilo i odpoledne.
1: U nás je dost napršené, ale to je třeba.
0: Ale to je dobře, ne?
1: Jo. Budou rozhrdit třeba.
0: Tak abychom nezapomněli na Zdeničku a také na pana Mikšíka. Paní Heleno, tak písnička je připravena, bude za chviličku a vy se mějte moc hezky a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a pan Milan Makovička dnes slaví kulaté 80. narozeniny. A přání Milánku, tak všechno nejlepší, hodně zdraví, ať můžeš opatrovat Aničku, ta měla také narozeniny, tak vám oběma přeji hodně zdraví a zase zdraví. A to ze srdce přeji Helča a Fanek Jurčíkovi. No a já, paní Helči, děkuji za zaslané a ještě vidím, že je tady pozdrav, který patří Ivance Slabákové, ať se uzdravuje a Fankovi Uhrovi taky. A moc přeji oběma hodně zdraví. A my máme být taky zdraví, takže já, paní Helče, moc děkuji. Teď měla nějaký zase drobný úraz, tak paní Helčo, já vím, že je to těžké, ale doufám, že alespoň ty písničky vám přinášejí nějakou útěchu. No a teď to bude písnička, ta první písnička ze srdce a je pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota, kterou zdravím. No, možná, že paní Marie zvědavá, proč zrovna teď pro ní bude znít písnička, když vlastně mě o žádnou nepoprosila. No, paní Marie Uhrová, ta písnička je od paní Marie z Moravce. Říkala mě, že by jí měla hrát Lanžhočanka a já vím, že tou vaší oblíbenou je písnička Josefa Hotového a Vildy Moraveckého Zvoneček. Tak, tady je.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii Uhrovou z Lanžhotána. Paní Marie, myslena na vás paní Marie z Moravce a právě tuto písničku vám posílá. Tak já obě, milé Marie, milé Marušky, zdravím. Určitě Lanžhotčanka přinesla radost. Tak to byla písnička ze srdce a teď bych řekla, že to bude orchestrální skladba ze srdce. A zpozornět by určitě měl pan Milan Masár ze Smolinského. A také on si možná říká, proč on zrovna PS Polku. No, pane Milane, ta PS Polka je od Jardy Wolfa, takže já vás zdravím a teď už dávám prostor mistříňance.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: No ale teď už opět Morava krásná zem, telefon 726 46 5200. A vrátím se na skok PS Polce. PS Polka Antonína Žváčka podání mistříňanky dnes patřila především panu Milanovi Masárovi ze Smolinského. Pane Milane, je od Jardy Wolfano a Milanové mají tuším svátek teď někdy, a kdy to je? Příští týden, myslím, ano, ve čtvrtek 18. Takže já vám už nyní přeji jen to nejlepší, hezky si to oslavte. Tak za chviličku zazní ta třetí písnička ze srdce, ale předtím dávám ještě prostor panu Jiřímu. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Kostra. Já bych chtěl popřát všem duchovcům, kteří pracovali v zemědělském trustu Nová Ves u Oslavan. Mm-hmm. A ještě vzpomínku na všechny ty moje kamarády, kteří s náma tam pracovali, kteří tady mezi náma už nejsou.
4: Takže máte ale pěkné vzpomínky na tu práci v té Nové Vsi, že jo? Tak jo, já doufám, že někteří nás poslouchají. No každopádně vás poslouchá, nás poslouchá ten pejsek, který tam teda usilovně štěká. Takže každopádně bude milý, milá, byl milý pozdrav a bude i milá písnička. Pane Jiří, nashledanou.
5: Děkuji vám moc a nashledanou.
4: Nashledanou. A ještě jeden telefon mám tady odložený. Zdravím, dobrý večer, Ostra.
6: Paní Hřínko, dobrý večer. Já vás srdečně zdravím a strašně, strašně vám děkuju a Marušce Hanákovej. To je moja oblíbená pěsnička, ten zvoneček. Že jste mě to zahráli, je to opravdu krásné. Velice srdečně pozdravuju Marušku, vás a všetkým. Úžasnou radost jste mi udělali.
4: No tak.
6: Úžasnou.
4: Tak si můžeme odškrtnout dnešní den, že jsme tady tu radost udělali. Paní Marie, doufám, že i ty další písničky vás potěší, že nebudete hned zavírat rádio a půjdete už za svým.
6: Paní Řínko, já jsem takový, já bych řekla na toto nezmar. Já to mám pořád pustiné a já jak hraje dechovka, tak a když teda se tam ví, anebo když aj, no každou tuto dechovku o těch 12, anebo aj o těch 6, to si nenechám já nikdy ujít. A když náhodou někdo mi zazvoní u vrat, tak můžu vám říct, lidově řečeno, že já jsem čertova. Já jsem strašně dechovková a opravdu velice, velice srdečně vám děkuju, krásné pěsničky vybíráte a já teda od dětství jsem chodila v kroji oblečená, tak já jsem pro toto, pro ten folklor, já jsem tak strašně zanícená, tak zaměřená.
4: Vy jste se pro folklor narodila, paní Marie, ale já jsem jenom chtěla říct, slyšeli jste, milí přátelé, kdybyste chtěli navštívit paní Marie z Lanžota v poledne nebo po té 6. hodině, tak raději tu návštěvu odložte.
6: Ano, radši nechodí, nech to odložá.
4: Dobrý, tak jo.
6: Děkuji vám moc.
4: Prosím, nashledanou.
6: Pozdravujte Ivánku Slabákovu a vašeho manžela a všetkých tých a zdravím tých mojich kamarádů. Děkuji vám
4: tak
6: moc.
4: Tak jo, nashledanou, nashledanou. Tak a paní Zdeňka Matoušková z Dambořic slaví dnes narozeniny. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost, pohodu a štěstí jí přejí manžel Joška, dcera Helena, synové Jaroslav a Petr, vnučky Emma a Stella, sestra, bratr a ostatní členové rodiny. No a když už je řeč o Ivance Slabákové, mojí kolegyni, tak tady mám pro ní, milá Ivanko, přeji ti brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody, ať se každý den cítíš o něco lépe a brzy si zase plná energie, úsměvu a dobré nálady. Myslím na tebe a držím palce, aby se co nejdříve zotavila. S přáním všeho dobrého přichází Jarda Wolf. Tak, no a s písničkou přicházejí Babouci, ale musím podotknout, že to je vlastně písnička ze srdce pro pana Milana Ďurža ze starého Hrozenkova, který celý život se věnoval zednickému řemeslu. No a tuto písničku mu posílá Vilém Hochman, takže já pana Milana také zdravím, samozřejmě mu také přeji jen to nejlepší k tomu jeho nadcházejícímu svátku. No ale teď už Babouci stavěli tesaři.

0: Tak doufám, že pan Milan Duržo ze Starého Hrozenkova si babouku tedy do sytosti užil. Písničku mu poslal pan Vilém Hochman a já jsem se dozvěděla na pana Milana, že se celý život věnoval zednickému řemeslu, tak ho velice teď zdravím. A měla jsem tady telefonát, bylo to ze Smolinského, pan Milan Masár, který si vyslechl PS polku od Jardy Wolfa. Takže pan Milan velice děkuje Jardovi Wolfovi, opravdu byl potěšen a vlastně Jarda mu rozářil dnešní večer. Takže pane Milane, já jsem si to všechno napsala, ale prozatím to bude mezi námi tajemství, abychom měli zase nějaké překvapení. Tak mějte se moc hezky a ještě užívejte si těch dalších pěkných písniček. No ale teď už dávám slovo do Hovoran, kde je u telefonu pan Joška. Dobrý večer.
1: Děkuji za slovo, paní Jiřinko. Krásně zmoklý podvečer Hovoran. Konečně pršelo.
0: No.
1: Já bych chtěl k zítřejšímu svátku popřát Toníkům. Ten první je pan starosta z Terezína, Toník Hanák. Ten druhý je bývalý rodák z Terezína, teď už žijící na Čeči, velký vinař Tonda Hoša. A třetí je na druhé straně ze Šardic, já říkám šardický fotograf, Toník Veselka. Kluci Toníci, užijte si toho svátku, vzpomínám na vás v dobrém a posílám vám prostřednictví brněnského rozhlasu pěknou písničku. Všem vám přeji hezký večer.
0: Tak já vás jenom trošičku opravím, pane Joško, abychom náhodou ty další posluchače nepopletli. Toníkové mají svátek až v sobotu 13. Zítra mají svátek Antonie Toničky. Každopádně vaše přání potěšila už dnes. Tak se můžeme rozloučit. Naschledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví paní Zdeňka Rajchová z Jiříkovic. Tak milá paní Zdeňko, děkujeme, že nás posloucháte. No a do těch let příštích vám přejeme hlavně to zdraví, aby sloužilo. Přejeme také štěstí, to nemůže chybět. Přejeme lásku, spokojenost, přejeme klid. Mějte se moc hezky. No a před 55 lety se narodil pan Alois Lecián ze Sobůlek. Hodně zdraví, štěstí a radosti z vnučky Barborky přejí bratři Jarek a Roman s rodinami. No a dnes má narozeniny kamarád a muzikant pan Tony Hippis Hibler z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Mirka, syn Jakub, rodiče, rodina Karlčkova a kamarád Broněk. A já už jenom říkám, nevěž hlavu, kamaráde.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Láca Ranka, v jejím podání zazněla polka Pavla Svobody a Hany Čihákové, Nevěš hlavu, kamaráde. Tak a ještě tady mám studiové maily. Prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka Martina Pospíšila z Machové. Dnes by oslavil své 52. narozeniny. Velké obětí a nejsladší pusu tam do nebe posílají manželka Liba, syn Marťa a dcera Anetka. Ke vzpomínce se připojují rodiče Pospíšilovi, sestry Věra a Dáša, rodiče asi Křižanovi a kamarádi Miloš a Hanka. Všem, kdo na našeho milovaného Martina vzpomenete, děkujeme. Marto, nezapomeň, spolu navždy, tvoje Líba. Tak další. Zahrajte někdy Komenskou vesničku od Komňanu pro Milana Makovičku. Písničku mu posílám já osobně. Tak Jardo Wolfe. Písničku tam, myslím, chce i paní Zapletalová, tak to zase spojíme. A tady je přání právě pro jmenovaného, pro pana Milana Makovičku. Chtěl bych se připojit k řadě gratulantů s přáním pro pana Milana Makovičku ze Štítar. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti mu přeje kamarád z Dechovek, Josef z Beskova. A úplně poslední a opět pan Milan Makovička. Takže dnes bych se chtěl připojit k přání pro pana Milana Makovičku k jeho pěkným kulatinám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a ať mu ti jeho ptáčkové pořád pěkně zpívají a dělají radost. Živio, Mirek z Bánova. Písnička Tady leží dědina.

To byla písnička Jaroslava Nováka v podání mužského sboru Révoka z Čejkovic. Na cymbál je doprovodila Marie Vaněčková. No a ještě pozvánka město Lanžhot a ženský sbor z Lanžhota vás zvou na 19. zpívání ženských sborů. Je to jarní zpívání. Koná se 14. června, což je neděle. Začátek v 17 hodin ve Společenském domě. No a můžete si poslechnout ženské sbory z Lanžhota, z Dolních Bojanovic, z Kuklova, už jen také mužský sbor z Mikulči, zdále mužácký sbor z Lanžhota a sbory a solisty doprovodí mladá cymbálová muzika Kanna Faska z Lanžhota. Tak to byla pozvánka, no ale je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Dnešní pořad nabídne několik archivních nahrávek zpěváků i muzik z Podluží. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. Mějte se, přátelé, moc hezky, zítra už to bude Karel Hegner. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá, no a na závěr v podání Vlado Kumpana a jeho muzikantů orchestrální skladba Václava Horáka Pro naši malou vesnici.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Po více než 120 letech se mění datum, kdy se připomíná výročí úmrtí pedagoga a etnografa Františka Bartoše. U jediné národní kulturní památky v Uherském Hradišti město dokončilo nové parkoviště. V Mexiku dnes večer začne mistrovství světa ve fotbale. Češi na úvod turnaje nastoupí proti Jižní Koreji. Zítra bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Výročí úmrtí významného pedagoga, jazykovědce a etnografa Františka Bartoše si letos připomeneme v jiný den, než bylo více než 100 let zvykem. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně při studiu archivních dokumentů zjistila, že nezemřel 11. června roku 1906, jak dosud uváděly knihy, encyklopedie i internetové zdroje, ale až o den později, pokračuje mluvčí knihovny Klára Krmošová.
2: Rozhodujícím dokladem, který jsme si vyžádali pro ověření ze státního okresního archivu Zlín, je list o prohlídce mrtvého sepsaný tehdejším městským lékařem doktorem Gerbecem. Na jeho základě byl následně proveden zápis do matriky zemřelých. Oba dokumenty uvádějí, že František Bartoš zemřel 12. června 1906 ve 2 hodiny ráno.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště u výšiny svatého Metoděje. Odstavná plocha vznikla na začátku příjezdové komunikace z ulice Větrná, kde mohou návštěvníci nechat svůj automobil a k jediné národní kulturní památce na území města pokračovat pěšky. Podrobnosti přidává starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: Výšina svatého Metoděje je velmi významná i v rámci celosvětově propagované cyrilometodějské stezky a myslím si, že parkovací kapacita u tak to významného místa je nesmírně důležitá. My zde posilujeme tu parkovací kapacitu o 22 parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby tělesně postižené.
1: Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním jednání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra.
4: Sport.
1: Ve 21 hodin začne zápasem Mexiko, Jihoafrická republika mistrovství světa ve fotbale. Češi do turnaje vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času duelem proti Jižní Koreji.
5: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory i v Česku, vnímáme ji.
6: Přiznává kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí před startem světového šampionátu. Zápas proti Jižní Koreji bude v mexické Guadalajaře sledovat skoro 50 tisíc diváků, z toho by až 6 tisíc mohlo být z Česka. Kromě soupeře se bude muset národní tým vyrovnat i s tím, že svůj první duel ve skupině odehraje v nadmořské výšce srovnatelné s nejvyšší českou horou Sněžkou.
7: Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
6: Říká reprezentační trenér Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v noci na zítra od 4 hodin našeho času v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu polojasno až jasno, není, že naměříme mezi 9 až 4 stupni. Ráno bude převážně oblačno, nejvyšší teploty čekejte 16 až 20 stupňů. Vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Podle dopravních serverů se aktuálně projíždí Zlínským krajem bez hlášených nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer všem vám, kteří patříte mezi pravidelné posluchače pořadu Na pěknu notečku, i vám, tak říkajíc náhodným, kteří, jak doufám, se brzy stanou součástí první zmiňované skupiny, tedy pravidelnými posluchači. Od mikrofonu vás s úsměvem na líci zdraví Jaroslav Kneisel. Už máme za sebou první nahrávku dnešního pořadu, která už dává tušit, který region dnešní notečku rozezní. V roce 1979 nahrávala kapela souboru Podlužan. Snímek je nadepsán jako Verbuňk z Podluží. Primášem kapely byl Jan Kružík a úpravu měl na triku a další hudební oporou byl Tibor Jánoš. Přátelé, tak myslím, že je to více než jasné. Dneska budeme hrát z Podluží. Nejjižnější podoblasti Slovácka, regionu, který je nádherný ve svých krojích, omamný ve svém vínu a samozřejmě plný emocí ve svých písních. Dnes jsem opět provětrával náš rozhlasový archiv a vybral jsem i několik perliček, které jen tak někde jinde neuslyšíte. Ale začněme někdejším šlágrem opravdové celebrity lidové písně. Počátkem 70. let naspívala následující melodie Božena Šebetovská za doprovodu Brolnu, který řídil Bohumil Smejkal. Příjemný poslech.

Co by to bylo za výběr nahrávek z Podluží, kdyby nezazněly Vrtěné? Tedy písně k točivému tanci Vrtěná, která je doma právě na Podluží. Několik takových melodií jsme si právě vyslechli v podání ženského sboru a muzikanti byli ze souboru Břeclavan. A schválně, kdo býval primášem Břeclavanu? No, víte, kontrolní otázka. Přece doktor Joška Kobzík. A teď mám připravenou jednu perličku z našeho rozhlasového archivu. Snímek je nadepsán velice vágně, tedy jako gajdošské z Podluží. Podle naší kartotéky vznikl v roce 1972. Opravdu překvapivě tyto gajdošské hraje uskupení s názvem Gajdošské trio, ale bohužel už nevíme, ze kterých konkrétních muzikantů bylo uskupení složeno. Přátelé, nepamatujete si náhodou někdo? Nevíte, kteří muzikanti z Břeclavska, pravděpodobně z okruhu souboru Břeclavan, možná Podlužan by to mohli být? V každém případě se jedná o pěkné melodie v nezaměnitelné interpretaci, která, připouštím, je možná trochu pro fajnšmekry, ale určitě má své kouzlo. Tož tedy tady jsou gajdošské z Podluží.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, to bylo Gajdošské trio a melodie také z Podluží. Pokud vás napadá, kteří muzikanti, třeba aspoň který Gajdoš to mohl začátkem 70. let u nás v rozhlase natočit, pošlete mi svůj tip na můj mail, který zní jaroslav.kneisl@rozhlas.cz. Po zemité barvě instrumentálních gajdošských mám teď připraven citlivý a subtilní hlásek zpěvačky Marie Sochorové. Pustíme si hned dvě písně v jejím podání, obě zcela odlišné. První bude specifická z poloviny 90. let, K horám, slunečko, k horám. Nejoriginálnější je flétnové čarování. Několik flétnových hlasů dohromady má na svědomí jeden hráč, a to Vlastimil Kopuletý. Hraje Břeclavan. No a potom už to bude Marie Sochorová v jedné z už v rozhlase tradičnějších melodií za doprovodu Brolnu.

Moc rád vzpomínám, když jsem před lety natáčel s paní Marií Sochorovou u ní doma ve Vranovicích. Byla to velmi milá, pokorná paní. A teď jsme ji doposlouchali za doprovodu Brolnu, který řídil srdcem podlužák z Tvrdonic, ovšem bytem Brňák Jan Kružík. Přátelé, blížíme se k 7:30. Dnešní podlužácká pěkná notečka míří ke svému vrcholu. To je dnes pořád samé podluží, ale dvě jména ještě nezazněla a neokrášlila můj hudební výběr. Dva chlapy, kteří jsou právě stělesněním podluží. A to prosím Fanoš Mikulecký, tedy chcete-li František Hřebačka a Joška Severin. Tedy závěrem naprostý, všem známý a stále milovaný Evergreen. S Joškou Severinem zaspívá píseň právě Fanoše Mikuleckého Julie Kučerová Severinová. Hraje dnes ještě naposledy Břeclavan s primášem Joškou Kobzíkem v Širém poli. Moji milí, srdečně vás zdravím, dnes obzvláště na jich Moravy na podluží, ale všude jinde si opět dovolím vzkázat, prosím, buďme dobří a mějme se krásně. Vše dobré vinčuje do všech stran Jaroslav Kneisel, a tož zase příště.

0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegrové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často byli na prosté chudobě a museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se na místo pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně, nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je, můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal Tumenke Bud Bacht, Zor Teshastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovo Demont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovo Demont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: Kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.

0: silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky, jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to otočený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie s dílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát. Takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem. Takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, který jsme se tam jako dotkli.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně mladý 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holárce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem.
1: Přesně.
0: Ten prst tam jezdí potom
1: telefon. A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo, mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu a oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama a já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěl jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká. První pomoci.
0: První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvý v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Prostě, kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmi to výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Stevea Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: impertinence. Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo,

0: že ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: Ne, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Difford de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mne omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by...

0: Trochu potěšila ženskou duši.
1: Co byste říkala Dybarijové?
0: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
1: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
0: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
1: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
0: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
1: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
0: Oh, sire.
1: Měla si vévodu de Choisin.
0: Má tak velký vliv.
1: A maršála de Richelieu.
0: Má takového ducha.
1: A Monvilla.
0: Má tak hezké nohy.
1: Proboha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
0: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
1: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt onen nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovi jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty piš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frau Plinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplincnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplincnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy?
3: No, tak tedy.
2: No,
3: že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Vzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jako že by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pustíte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No toto. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro Boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam.
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš, milý.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam, třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Uh-huh. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, Sonzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoviči zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviníte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových odhadový, mám přistupeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě nakletné, to je Soudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvol nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytkumisku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: Já vím. Ale byste to dal. Já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych chtěl v tím nočním proudu, i když možná moje maminka, taťku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice. To je u
1: Příbora. To je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Tránovic, Tránovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a taťkovi, jak si.
0: Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvíme o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vídáte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy, babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč to byli lidi, ke kterým já vzlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských

0: jejich vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Haní, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Haní, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí od Mírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťou veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc. Jo? Hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Mírska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Mírsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Mírska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné. slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Leta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkal, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům, nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4 minuty po půl 12. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhle tom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se holt trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak... To jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, pytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně vzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak odtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaký reference třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančí řízky, dobrá svíčková zelená. A pro ty masožravce, všežravý masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, to, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme.
1: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, odpustí. Šťastnou cestu.
3: Mějte se napřítěnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
0: Tou cestou, tím směrem, prý

0: jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Šternberku. Krásnou noc vám přejeme.
1: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Šternberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Šternberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
1: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Uh-huh. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Šternberk je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Uh-huh. Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Šternberským údolím Dolní Žleb. A na tu, a Šternberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Šternberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Šternberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Šternberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Šternberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Šternberku hodně.
0: A to je dobře. To zní dobře, Bohumíre.
1: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem protože vy jste no. taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat. Tak no, jakou tak roli v tom začal, všem hrajete vy?
1: No, já jsem začal psát články v našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenderských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papírů pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
1: A ne, to ne, to ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte dobrou. Zase někdy. Naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí,

0: A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let. A taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničené, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, anebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to je jasný, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
1: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Maria, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu. Uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, to asi, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy, a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino, jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. No, moc rád bych šel do kina, no. Nevím, jak to mám udělat, jako.
1: Roberte, tak zkuste poradit. Si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jídoky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
1: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdrát paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no... Pomožte mi, Ludmila Zbrna, no, prostě všechny.
1: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím, no. A nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, jenom jdeme na to a hotovo.
1: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
1: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuji.
1: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo? Halo, halo. Slyšíme se?
3: Halo.
1: Už, hurá. Kdo pak tam? Děkuji. Představte se a povídejte rovnou k tématu, prosím.

0: Jo, já jsem se chtěl připojit Stepaní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně, a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
1: A jak to máte vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
0: Jo, odpuste mi, já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
1: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zvoru se nový příběh Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla jsem, paní Jaruško, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní
1: Janičko. Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo, teda to bylo v neděli, takže já se to obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem je i pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami, nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovnách to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano,
1: no.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové užší. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem, po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení, a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat. Jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s nima jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely, ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla. Ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých. Jo? Tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech, nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku, nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom, já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají, nebo třeba když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami, nebo pořádají hasiči utkání ze fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek, no prostě různé akce, nebo třeba, a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já teďky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občas to si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadní akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano, ročníku. Tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé města. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Tuhle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí.
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo?
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog na obranu
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně ty lidi

Prosím, já. Všem pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl všem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa.

0: No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník, my mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Ty lidičko, dám si prej.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Ty lidičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Felcman.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Felcman mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdice ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Felcman futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastný. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit ret na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev.
4: Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Felcmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
4: Vygraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
4: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
4: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby Abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě potkal.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchhle lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak tady jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dejte já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.